Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u toho.

by se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je u toho.

Pitbulovi se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbula do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze. Exkluzivní.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: Dobré ráno, minutu a půl po šesté hodině vám přejeme co nejpohodovější vstávání, tady je vaše Evropa 2 a Káťa Podrazka má čerstvé zprávy, co se kde stalo.
1: Krásné dobré ráno. Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota včera dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Hypotéky jsou zase o něco dražší. Průměrná sazba hypoték v září podle Hypoindexu meziročně stoupla o 0,9 bodu na 5,51%. Zvýšila se po šesté v řadě a je nejvyšší od léta 2024. A my už teď zamíříme do regionu.
2: Nové dobrodružné hřiště se otevřelo veřejnosti na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Je na místě, kde vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular plánuje stavbu společenského a kulturního centra Republic. Nahradí zastaralé provozovny zvané Šmoulí město. Než začne stavba, děti si budou moci na hřišti postavit cokoliv podle své fantazie. K dispozici budou mít nářadí i materiál. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Kateřina Siňaková pak postoupila do semifinále 4 hry. Z domácí Taylor Townsend porazili španělsko-americký pár 6-4 a 6-2.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi aktuálně počítejte na východní části Pražského okruhu ve směru na Lanový most. Před sjezdem na Běchovice je tady omezení a levým pruhem tady neprojedete. V místě se tak štosuje doprava a aktuálně je to tady asi na 15 minut. Pozor taky na silnici číslo 35 z Mohalnice do Hradce Králové. U Kotlířova pracují silničáři a místo se tak objíždí po silnici číslo 34 kolem Svitav.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy odpoledne postupně na většině území s přehánkami anebo deštěm. Večer pak bude od západu ustávat srážek. No a co se týče teplot, tak ty budou hodně rozdílné. Zatímco na západě se budou pohybovat do 18 stupňů, na východě našeho území může rtuť teploměru vyšplhat až na 32 stupňů Celsia.
0: Jedeme na východ.
1: Tak, tolik dnešní první zprávy s datem 9. září, no a teď už si slovo přebírá, jak už jste slyšeli, Pavel Cejnár.
0: Mimochodem, ty jsi začala dnešní zprávy tím, že včera jsme trhali rekordy v tom počasí, bylo to fantastický.
1: No jo.
0: Já si to moc užil, mimochodem říkám, to je jak v červenci a bylo 8. září, no. No tak pojďme si to užívat i dnes ráno, mimochodem dneska ráno jsem vyjel, bylo před 5. hodinou a bylo přes 20 stupňů Celsiových.
1: Fakt to, já jela za deště.
0: No vidíš to, já taky, malinko mrholilo, ale to se tak jako proměňovalo. Mimochodem, jak jsi spala na dnešek? Dobrý to bylo?
1: Jo.
0: My jsme nemohli spát.
1: Ježišmarja.
0: My jsme nemohli spát, nevím proč. Možná tím teplem, nebo tou radostí z toho
1: asi
0: tepla.
1: Jo.
0: No tak začínáme, hezkou středu vám přejeme. A hnedka na úvod něco na probuzení, co si asi tak dáme, udělá mnohým radost. Tohle je oblíbená zpěvačka Eva Farna, Neříkej, co má se stát.
3: Evropa 2.
0: Tak ještě jednou hezkou středu a dobrou náladu hnedka po ránu, to vám přeje Evropa 2.

Hezkou středu vám přejeme hnedka po ránu a sladí Evropa 2, no a něco svižného na probuzení, tak co třeba tady to, Avener, ultranaté Starlight, to je prostě pecka. Takovou jdeme do prama, hezké dobré ráno, Evropa 2.

0: Nádherné dobré ráno, 18 minut po 6. hodině vám přejeme co nejpohodovější vstávání. Česko se budí do docela příjemného teplého rána, protože, jak už jsem říkal před chviličkou, když jsem vyjížděl před 5. hodinou, bylo už 20 stupňů, 20, 21, 22 stupňů a dnes nás čeká příjemný den. Už to nebude tak vymazlený, co se týká sluníčka jako včera, ale bude to pohoda. Na to, že 9. září, to nemá chybu. Tak já vám přeju příjemné vstávání. Mimochodem, když se podíváme na datum 9. září, když jsme u toho, tak ve světě se narodili dva velký fotbalisti. Tak za prvý brazilský fotbalový záložník Oscar, no a chorvatský fotbalista Luka Modrič. Ty dneska slaví narozeniny. Pokud se mezi ně řadíte, tak taky velká gratulace od nás. No a v Česku svátek slaví Danieli. Je jich mezi námi zhruba asi 30 tisíc, takže dost. No a všem Danielám přejeme jenom to nejlepší. Hnedka po ránu, abyste si ten sváteční den užili. Dále můžou slavit taky Gordany, Neklan, Omar, Pulcherie, Krasava a Krasoslava a Krasomila. Tyhle ti všichni můžou dneska slavit svátek, tak pokud mě někdo, kdo slaví, slyší, tak ještě jednou gratulace. Ode mne další muzika po době Teddy Swims, Antonín Herbek a nebo Jubel. Tak tedy ještě jednou hezké dobré ráno a pohodovou středu vám přejeme.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
16: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
17: Love Island je zpátky.
18: A tentokrát?
17: Plný svodů a zakázaného ovoce.
18: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
17: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
19: Zpátky k muzice. Europa 2.

0: Hezkou středu a dobré ráno vám přejeme a já se musím zeptat Kačky, která připravuje aktuální dopravní servis. Mimochodem dáme si ho už za chviličku. Jestli ví a zkusí si tipnout, jaké je nejlepší ovoce pro začátek září. Ovoce je prostě vynikající.
1: Jako myslíš, který nám jako nejvíc prospěje?
0: Který nejvíc prospívá, aha, který by mělo být teďka na prvním místě, tak u tebe, ono to může být individuální, ale u tebe to je jaký ovoce?
1: Ty bláho, tak to jsi mě nachytal, protože já aktuálně sklízím spíš zeleninu. U nás, víš, jedou okurky, rajčátka, tak ale ovoce, ty bláho.
0: Tak představ si, že to je ananas. Mm-hmm. Ananas je úplně nejlepší, doufám, že vás budeme inspirovat, že si dneska dáte trošku ananasu.
1: Takhle, tak ten nám na zahradě neroste.
0: No, nám taky ne. Zatím, protože ty vedra začínají být tak velký, že možná...
1: Tak to vidíme, třeba příští rok, hele.
0: No, melouny tady taky nerostly a sousedí mají melounu, čověče. No ale ananas potom se hubne, prej potom nejsou vůbec žádný křečáky, jo. Jsem vůbec nevěděl. Akorát se tady nabízí otázka, že jo, když mluvíme o ananasu, dejte si ho, je vynikající. Co ananas na pice a ty? Vadí, nevadí?
1: Já jsem ve skupině, která Havaj miluje.
0: Miluje, jo. Tak mě nevadí, taky bych si klidně dal. Tak možná, že někoho bude inspirovat. Takže ananas úplně nejlepší na začátek září. Tak vám přejeme hezké ráno, za chviličku doprava, ale teď Avril Lavigne. Ta je nejlepší pro tuhle tu chvíli na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá na dnešních středečních ranních silnicích? Váka Mví, Káťa Podrazka, hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno, tak doprava už houstne, s komplikacemi počítejte na východní části Pražského okruhu ve směru na Lanový most. Před sjezdem na Běchovice je tady omezení, levým pruhem tady neprojedete. V místě se štosuje doprava a už v tuhle chvíli je to asi na čtvrt hodiny. No a pozor taky na silnici číslo 35 ve směru z Bohalnice do Hradce Králové. U Koclířova pracují silničáři a místo se tak objíždí po silnici číslo 34 kolem Svitav.
1: Líbí se mi tvoje slovo štosuje, tak prosím vás hlavně, ať vám to nikde neštosuje, ať vám to jede, hlavně opatrně, bez nehody. Šťastnou cestu vám přeje Evropa 2, hezké ráno.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
9: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
10: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
9: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
10: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
9: pozorování
10: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
9: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
10: Od 11. do 13. září.
9: A vstup je zdarma.
10: Více informací na praha.eu.
11: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
12: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
12: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: Ladí vás středeční ranní Evropa 2, hezké dobré ráno. Edward Maja a Vika Džigulina, malinko jsme zaspomínali. No a teď, kdy máme minutu po 6:45, vám musím říct situaci tady ve studiu, jo. Nevím, jak to vnímáte vy, ale my tady máme jednu mušku, takovou tu octomilku. Podle mě je jedna jediná. A mě to tady rozčiluje. Zatímco Káťa, která čte zprávy, připravuje dopravu, počasí, další zprávy na 7:00, lítá jí kolem hlavy a ona ji vůbec nevnímá. Vůbec jako ona ti lítá takhle do kolečka,
1: já
0: vůbec ji nevnímáš.
1: Já jsem nějaká imunní, vůbec ji nevidím. Jenom vůbec. Koukám na tebe jak
0: vůbec?
1: Na blázna.
0: I tady musím normálně... mě to hrozně rozčiluje.
1: Já nevím, no, jestli už to není na chocholouška. Já žádnou mušku nevidím.
0: Když muška nebo moucha vlítne třeba do auta a máš jet a teď jako jedeš a najednou ti takhle na tom čelním skle. Já nevím, jak to mají ostatní, jo, ale mě to totálně rozčiluje a vždycky musím vyhodit někam ven, jo, takže doufám, že nebudou takový ty tichý plochy ve vysílání věnuce octomilce, to rozhodně ne. Takže vám přejeme, aby žádná moucha, octomilka nebo žádný komár v noci, nebo když spíš, jak ví to, přiletí to. Může být jeden jedinej v celém baráku, jo. A může to tak být. Takže vám přejeme dneska, aby vás nic podobného nepotkalo. No a posílám další muziku. Laura Onusko, Talking About Love, je muzika, která si myslím, že udělá dobrou náladu. Hele, a zase...
1: Tady, já ji furt nevidím.
0: Tak hezké ráno.

Justin Bieber na Evropě 2, hezké dobré ráno, 6.54. A i dnes ráno budeme něco rozdávat a budeme soutěžit. Detaily a podrobnosti se dozvíte už po 7. hodině. Tak nikam neodcházejte a zůstaňte s námi, držte krok s dnešní středeční ranní Evropou 2, hezké dobré ráno.

0: chceš iPhone, tak kupuj Šunku a Málku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Ty krásno. Osvačině to roztočíš.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
7: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebudeš chtít jinak.
7: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
7: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda.
7: Tyjo, to jsem teď říkal.
8: A je to tak.
7: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
6: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
7: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji vám.
7: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
11: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa2.cz.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
7: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
7: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Benny Cristo a Sarah James. Teď máme minutu po 7 hodině. Hezké dobré ráno. Evropa 2 má čerstvé zprávy víc. Káťa Podraská.
1: Krásné ráno. V těchto chvílích startuje na československých hranicích 24-hodinové cvičení bezpečnostních složek. Vyzkouší si znovu zavedení kontrol. Do cvičení se zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh, armády a 60 celníků. Vedení New Yorku po útocích z 11. září 2001 lhalo. Věděli prý, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního střediska je toxická pro lidské zdraví. A přesto ujišťovali veřejnost o opaku. Včera to řekl současný newyorský starosta. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
2: Karlovarský kraj pronajme budovu nevyužitého zámečku v Dalovicích u Karlových Varů pro školské využití. Získá ho na 10 let Waldorfská základní škola a mateřská škola Vlaštovka Karlovy Vary. Zámeček v minulosti sloužil někdejší střední zemědělské škole Dalovice. Ta se ale v roce 2019 sloučila s Chebskou a objekt byl od té doby bez využití. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalová Sparta kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělala změny v realizačním týmu. Ukončila spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Kolem. Nicméně dánský hlavní kouč Brian Priske má nadále od vedení důvěru. A to i přesto, že Sparta prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny za posledních 30 let.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 ve směru z Brna do Ostravy. Za sjezdem na Bělotín máme hlášenou nehodu dodávky. V místě se tak jezdí odstavným pruhem. A na D1 se provoz komplikuje i ve směru z Prahy na Brno. Na kilometru 182 vjedete do kolony. Do omezení v Brně pojedete asi 20 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy odpoledne postupně na většině území s přeháňkami anebo deštěm. Večer pak očekáváme od západu ustávání srážek. Teploty budou dneska hodně rozdílné, zatímco na západě se budou pohybovat do 18 stupňů. Na východě našeho území může rtuť teploměru vyšplhat až na 32 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už pokračuje ráno na Evropě 2 s Pavlem Cejnerem.
0: 32, nepopletla jsi to? A 30
1: je to
0: i dnes.
1: Tak, i dnes, no tak, 9. září.
0: Jedeme na východ. Jednoduše nás čeká další skvělej středeční den, tak hezké dobré ráno, Maela anebo 24K Golden na začátek hudebního menu na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: song sem padne jako litej Morning Blues na Evropě 2, tak my vám přejeme hezké dobré ráno. Středa 9. září, 15 minut po 7. hodině a já už jsem to nakousnul před chviličkou, lehce před 7. hodinou, že budeme soutěžit a mám tady 4 vstupenky na koncert zpěváka Pitbulla, který se koná v neděli 22. listopadu letošního roku v pražské O2 aréně. Tak pokud chcete, tak je potřeba, abyste velmi pozorně poslouchali další vysílání a jakmile uslyšíte Pitbulla, T-Pain a song, který se jmenuje Hey Baby, popadly telefony a volali sem do studia na 257 408 88. Nemám žádnou otázku, jestli se dovoláte, jdete na koncert. My pro vás vždycky chceme jenom to nejlepší. Tak hezkou středu a držím palce, ať to dopadne, pokud chcete na toho Pitbulla, třeba zrovna vám. Tak hezké ráno ještě jednou. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Mas Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25. Za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočí.
10: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej, ochotej,
12: ňam, ňam, ňam. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.

0: odkazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropě to bude paráda. Pitbull neboli Mr. Worldwide se v roce 2026 vrací do Prahy hned po druhé. Pitbull po letošním triumfu přidává další show v O2 aréně, kde v neděli 22. listopadu znovu rozpoutá svou energickou party. Arénu naposledy vyprodal během několika minut a nyní dává šanci těm, kteří chtějí zažít jeho největší hity naživo i v závěru roku. Tedy Armando Christian Perez, celosvětově známý jako Pitbull, přináší revoluci v globálním měřítku jako nezávislá mezinárodní superstar, držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník. No tak, jestli chcete jít na Pitbulla, tak 4 vstupenky tady mám. A pokud právě teď vezmete telefony a dovoláte se do studia na 257 408 88, nemám otázku, tak půjdete. Tak tedy telefonní číslo sem ke mně do studia jedno jediné. 257 400 888 a já se ptám, kdo půjde v listopadu na Pitbulla? Haló, kdo tam je? Tady Evropa 2, kdo to je?
1: Ahoj, ahoj, tady Martin.
0: Martine, jdeš na Pitbulla a ne sám. Takhle to stačilo, jenom lehce dovolat se ve správný okamžik a hnedka 4 vstupenky na Pitbulla neděle 22. listopadu O2 Arena Praha. Odkud jsi?
1: Prahy.

vás ostatní, kteří jste nevyhráli, máte štěstí v lásce, anebo to můžete zkusit jindy, protože my těch lístků máme víc. Teď Coldplay, za minutu půl osmá, hezké dobré ráno, hezkou středu, tady je vaše Evropa 2.

tady u nás na Evropě 2, dáme si ještě Linkin Park, Lost, a za chviličku se vydáme na silnice, jak to vypadá v daných úsecích a kde můžete čekat zácpu, kde to prostě stojí, to vám řekne už Kačka za pár málo okamžiků. Tak zůstaňte s námi a mějte hezké dobré ráno s Evropou 2, to jsme my.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tak stojí to někde, nestojí, středa... 5,5 minuty po 7:30, Kačko, je to na tobě.
2: No, bouralo, a to konkrétně na D1 ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín máme hlášenou nehodu dodávky. V tuhle chvíli se v místě jezdí pouze odstavným pruhem a na D1 se provoz komplikuje i ve směru z Prahy na Brno na kilometru 182. Vyjedete do kolony, do omezení v Brně pojedete přibližně 25 minut.
1: Tak jezděte opatrně a mějte šťastnou cestu. To vám přeje Evropa.

0: Kaufland Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
10: Prodoma. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
11: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
12: Necítím se psychicky dobře.
13: Já už to nezvládám.
14: Potřebuju poradit.
15: Nejste na to sami.
16: Dny pražské pomoci a péče.
15: Veletrh sociálních služeb.
16: Duševní zdraví.
15: Rodinné poradenství.
16: Služby pro seniory i pečující.
15: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
16: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
15: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
16: Více na praha.eu.
17: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
18: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
19: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
2: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
19: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
2: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.

Ladí vás středeční ranní Evropa 2, hezké dobré ráno, 8:03, Sigma, Charlie Wilson, Nobody to Love, to je tempo. Samozřejmě nemusí být po ránu tak velké. Je tady 9. září, no a mnozí už opravdu mají dovolenou za sebou, no a já jsem před chvíličkou čet, že to prostě vytváří takovou tu špatnou náladu, že najednou všechno je za náma a před náma už jenom jako podzim, Vánoce, teď to počasí bude horší a horší a tak podobně. No tak prosím vás, je potřeba si to udělat hezký a je potřeba se na něco těšit. Dokonce je dobrý prej už plánovat třeba dovolenou na příští rok nebo na jaro, a nebo si prodloužit léto ještě letos. A máte k tomu šanci, protože poslední pondělí v září bude volný den, takže bude prodloužený víkend, takže udělat si prodloužený víkend, anebo k tomu si připojit jeden, dva dny a najednou jich máte 5 a někam vyrazit a udělat si takovou mini dovolenou, to není vůbec špatná věc. Podle mě nastoupíte do letadla, pár hodin letu a jste najednou v červenci. Stejně jako to počasí bylo včera takový, tak na 5 dní se někde ořát není vůbec špatný. Navíc vám to zlepší náladu a nebudete myslet na to, že další dovolená bude až buď o Vánocích, anebo až příští rok, anebo třeba jarní prázdniny. No a k tomu, abych jsme vás třeba inspirovali, k tomu je vhodná jedna jediná písnička, a to je Xindl X. Tak tedy dneska po ránu pojďme si dát dovolenou, zkuste si něco naplánovat a uvidíte, hnedka si zlepšíte náladu. To vám radí Evropa 2.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
5: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
6: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
7: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
6: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
7: Tohle si nesmíš nechat ujít.
6: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
8: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
10: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
11: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Hezké dobré ráno, minutu po 8 hodině je připravena Kačka Podravská, je to tak?
1: Ano.
0: Pojďme na čerstvé zprávy Evropy 2.
1: A já začínám důležitou výzvou. Policie totiž žádá veřejnost o pomoc v souvislosti s případem zmizení 38-leté Jany Šerjeníkové z Frýdku Místku. Už 7. dnem je pátrání po dvojnásobné mamince bezvýsledné. Policie tak žádá o pomoc ve formě poskytnutí kamerových záznamů z palubních kamer osobních vozidel, která byla zaparkovaná od 2. do 3. září v lokalitě ulice Tolstého a ulice Antala Staška ve Frýdku Místku. Porucha trakčního vedení dnes omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky nejezdí kvůli popadaným stromům na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Omezení v dálkové i regionální dopravě předpokládají České dráhy do 12:30. Dopravce zajistil náhradní autobusovou dopravu. A teď už Zuzka.
2: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila přestavbu léčebného pavilonu. Stavební práce na pavilonu akutní péče vyšly na 150 milionů korun. I z daní a náklady na přípravu stavby celkově nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně z dotace. Cílem bylo zvýšit komfort, bezpečnost i důstojnost prostředí pro zaměstnance a především pacienty, kterých zařízení ročně přijme okolo 2000. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do Ligy mistrů vítězně. V úvodním kole porazili doma 2-1 Inter Milan. Linec prohrál 0-1 na hřišti AEK Atény. Manchester City díky 2 gólům kanonýra Erlinga Holanda zvítězil 2-0 v Portu. Aston Villa uspěla 3-2 v Brugách a stejným výsledkem vyhrál i Dortmund nad Villarrealem a Betis Sevilla nad Lille.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hasiči spolu s policisty zasahují u havarovaného kamionu na sjezdu z dálnice D7 u Droužkovice na Chomutovsku. Kamion tam sjel úplně sjezd zablokoval. V místě je tak neprůjezdný i nájezd na dálnici. No a pozor taky na silnici číslo 38 z Kolína do Poděbrad. U Osečku máme hlášenou nehodu.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Přes den se republika rozdělí na dvě části, zatímco na Moravě zůstane až do odpoledne slunečno a teploty tam vystoupí až na 32 stupňů. V Čechách bude velká oblačnost a na většině území bude postupně pršet s teplotami do 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
0: Zdravíme na Moravu, trošku závidíme, ale dobře. Ty si podle počasí rozdělila republiku, já je zase spojím naší muzikou pro vás všechny, právě teď Silver Spoons anebo Oliver Heldens. Hezkou středu s Evropou 2.
3: Evropa 2.

Hezké dobré ráno, známá melodie, Oliver Heldens, teď už ale, skvělý Palais Royal, za chviličku Avalana Roxton. Tohle je další středeční ranní hudební menu na vaší Evropě 2.

0: hezkou středu, hezké dobré ráno, 15 minut po 8, hodně vás ladí Evropa 2, dneska má být zase celkem povedený den, na určitých místech má být hezky, od západu to trošku jako se přihorší v těch stupních celziových, ale na Moravě prý ještě třicítky, no tak si to tam užijte, samozřejmě my vám přejeme, aby všechno probíhalo tak, jak má, pokud jedete autem, abyste cestovali bez problémů a bez různých dopravních zácp a tak podobně. K tomu vám dopomůže dopravní servis, který bude už za chviličku. No a ještě předtím se vydáme do jednoho obchodu a teď já nevím, jestli to video bylo natočené nebo ta zpráva vydaná, aby jsme se začali bát. My se vydáme do jednoho obchodu, kde mimo jiné s lidmi obsluhuje i robot. A co se tam konkrétně stalo, dozvíte se už za chviličku. No, tady jsem to viděl, tak mě z toho trošku mrazí a začínám se lehce bát budoucnosti. Ale uvidíme. Uvidíme, jak se k tomu postavíte vy. V Jardomi nebo Youngblood už za chviličku. Tak hezkou středu a dobrou náladu. To vám přeje Evropa 2. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
14: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2 500 korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
15: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Ty krásno. O svačině to
16: roztočíš. Love Island je zpátky.
17: A tentokrát?
16: Plný svodů a zakázaného ovoce.
17: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
16: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
18: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
19: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Pitbullovi se v Praze sakramensky zalíbil. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně.

robot, takový ten humanoidní, doufám, že to říkám správně, prostě humanoidní, tak to správně, robot. A teď si vemte, že zákazník přišel tady do toho obchodu a chtěl podat tomu robotovi ruku, jo. Ten robot na něj koukal, žádnou ruku mu nepodal, asi nějaká chyba, nenaprogramováno. Tak do něj takhle jako lehce strčil a šel, aby si uvolnil cestu a šel za tím člověkem, aby si něco koupil. Ten robot, jak do něj strčil, najednou po něm vystartoval, jo, a teď normálně, teď se tomu smějeme, jo, ten robot udělal na toho zákazníka sérii úderů a dokonce i kopů. A teď dva, ty zaměstnanci toho obchodu, ho museli spacifikovat takovým způsobem, že nakonec toho robota vypli. Nikomu se nic nestalo a teď možná se takovýmhle, dá se říct, až bizarním incidentům smějeme, ale do budoucnosti, já si myslím, že to úplně jako není k smíchu, zkuste se nad tím zamyslet, kdyby se vám tohle stalo a teď nikdo tam, může se stát, že budou obchody, kde budou jenom ty roboti, nikdo tam nebyl. Už se stává, že pro vás přijede třeba někde v Americe taxík a není tam žádný člověk, jo. Tam teda nesedí ten robot, ale kdyby se cokoliv stalo, no. My se toho, jsme se dohodli tady na Evropě 2, trošku bojíme, no. Tak tohle se stalo, tak vám přejeme, aby k žádnému incidentu dneska nedošlo. No a pustíme další muziku, Jay-Z, Alicia Keys a za chviličku dopravní aktuální servis na Evropě 2. Yeah.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 8 minut po půl deváté, jak to vypadá na silnicích, to už ví Káťa Podrazka. Hezké ráno.
2: Komplikace, hezké ráno. Hasiči totiž spolu s policisty zasahují u havarovaného kamionu na sjezdu z dálnice D7 u Drouškovice na Chomutovsku. Kamion tam sjezd úplně zablokoval. V místě je také neprůjezdný i nájezd na dálnici. Pozor také na silnici číslo 38 z Kolína do Poděbrad u Osečku, máme hlášenou nehodu.
1: Tak opatrně, šťastnou cestu, hezké ráno. Kygo s Kalidem anebo Måneskin už za chviličku na vaší Evropě 2.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
1: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
4: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
3: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
4: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
3: pozorování
4: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
3: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
4: Od 11. do 13. září.
3: A vstup je zdarma.
4: Více informací na praha.eu.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz.
6: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2, 88.2 FM.

středa a teď jedna pozvánka. Už dnes večer nás čeká druhý casting Superstar a podle toho, co se odehraje před porotou, bude zase o něco ostřejší než ten první. Pavel Habera si rozhodně nebude brát servítky a jeden ze soutěžících dokonce uslyší opravdu nekompromisní hodnocení. A překvapivě se tentokrát dostane do střetu názoru i samotná porota Eva Farna, se totiž pořádně postaví za jednoho ze soutěžících. Čekají nás ale i úplně jiné emoce. Jeden z hlasů Haberovi údajně zůstane v hlavě ještě večer a Eva Farná se dokonce neubrání slzám. Co přesně porotu rozdělí a proč bude mít Eva na své kolegy pořádný vztek, to zjistíte už dnes večer ve 20.20 na Nově, případně už o den dřív na OnePlay. No a když jsme u té pozvánky na Superstar, pojďme si dát Kalina se Sofiánem. Pistácie, tak ať vám po ránu chutná na Evropě 2. Evropa 2.

0: Chceš iPhone? Tak kupuj Žunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Ty krásno. O svačině to rozkočíš.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
5: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní povolení.
5: Na Evropě 2.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
12: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
13: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
12: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
13: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
12: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
14: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Teď tady byla nejvyšší šéfka, říkala Kátě, to by to sluší. Musím souhlasit. No tak škoda, že nemáme tady kamery. Pojďme na zprávy, jsme na Evropě 2. 9. hodina odbyla.
2: Krásné dobré ráno. V areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze dnes dopoledne otevřou nové onkologické centrum. V něm mají lékaři zajistit komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. V centru se lékaři zaměří i na prevenci. Součástí prohlídek budou i screeningové programy. Bezpečnostní složky dnes ráno zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. A teď už Zuzka.
3: V Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku začíná akustické testování budoucího sálu Vltavské filharmonie. V hale společnosti Aveton vyrostl přesný model velkého sálu v poměru 1:10, který bude hlavním centrem plánované jedinečné stavby na břehu Vltavy u stejnojmenné stanice metra. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, kterým se v minulosti stal 8krát. Další z legend, Portugalec Cristiano Ronaldo, naopak ve finálové 30 už po 4. za sebou chybí. Užší výběr zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S kolonou počítejte na D7 na trase Chomutov Praha. Je tady uzavřený exit na letiště kvůli stavbě. Vjedete do ní od sjezdu na Středokluky. Čas navíc asi 15 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Počasí v Česku ovlivní výrazná studená fronta. Kromě deště a větru přinese také velké teplotní rozdíly, které mohou napříč republikou dosáhnout až 15 stupňů. A zatímco na západě Čech se místy teploty nedostanou ani ke 20, na Moravě a ve Slezsku překročí tropickou 30. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 startuje i v Českoťákem.
1: Ano, je to tak a zítra ranní show Evropy 2 v plné své síle a obsazení. Leoš bude zpátky, nezapomeňte, zítra v 6 na Evropě 2.
4: Evropa 2.
1: No ale teď, jak už říkala Káťa, vidím zatím Ivanku.
5: Ano.
1: Tvůj kolega, jako?
5: Já ho už vidím v dálce, ho vidím.
1: On nechodí včas?
5: Pavle.
1: Ve smlouvě je 30 minut před vysíláním.
5: Pavle.
1: No tak není tady, musíme se trošku na něm svíst, že jo? Nemůže se bránit.
5: Mohli jsme to neříkat, ale mě spíš zajímá, co jsi říkal o tom ananasu.
1: No, o ananasu jsem říkal, že ananas je naprosto fenomenální ovoce, které se hodí na začátek září roku 2026. Prej je to vyhlášený ovoce mezi lidma. Prej je ideální na hubnutí, to by tě mohlo zajímat. Vlastně takhle to zajímá. Ne, takhle jsem to nemyslel. Teď mě to došlo, jak jsem to vyřekl. To by mohlo zajímat každou ženu.
5: Ano.
1: A prej je ideální proti křečákům.
5: Nekecej. No, to je dobrý.
1: To zazajímá mě. No, a ptal jsem se tady Kačky, jaký to je u ní ananas na pice a ona říkala, že miluje Havaj a fuj, miluje ananas na pice.
5: Fuj.
1: Takže
5: těšíme se na vás, koťáky, až do 11 hodin budeme s váma a děkuji moc za přivítání.
1: No ne, že si dáte pizzu s ananasem.
5: Fuj, ne. Maximum muziky.
1: No a dnes já se ještě vrátím v 11 hodin. Teď Eva Farná, tak hezkou středu s Evropou 2.

0: čase 9 hodin a 18 minut, posloucháte Evropu 2, tohle byly Linkin Park.
1: Já jsem strašně ráda, že to zaznívá s tím dámským hlasem. Musím ti říct, já vím, že už jsme to tady kolikrát omílali, ale to, že Linkin Park se vůbec rozhodli, když teda bohužel zemřel Chester Bennington před lety, že se rozhodli pro frontmanku jako ženu, pro mě bylo velký překvapení. A myslím si, že pro spoustu fanoušků taky. Už jsme ji slyšeli i tady na Rock for People, pokud se nemýlím. Já teda ne, já jsem ji neslyšela na život. Ty jsi to slyšel?
0: Já jo.
1: Ne.
0: Ano.
1: No tak ježiš, no tak jaký to bylo?
0: No je to šikovná holka.
1: Šikovná holka. Ale ona se teda oficiálně tady k té kapele připojila v září 2024 jako nová spoluzpěvačka a oni pořád zdůrazňujou, což je těžký podle mě pro ty fanoušky, jo, že jde o novou kapitolu, ale že nejde o imitaci původního zpěváka. Že to by lidi nemohli být lidi, aby hned nebrbrali.
0: Jako no to srovnání
1: že,
0: to srovnání mezi Chesterem a Emily by bylo náročný. Každopádně vyrazili na nejúspěšnější komerčně, jako vlastně je to tour. Opravdu vydělali nejvíc peněz, takže řekl bych, že ta odpověď na otázku, jestli je to adekvátní náhrada, už je zodpovězena.
1: Že jo, mně se to strašně líbí a Jill Linkin Park, a když se stane něco hroznýho, tak třeba se může pak stát něco hezkýho.
0: Je středa, ale máme i víkend, že jo?
2: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
3: Já miluju víkendy na Evropě 2.
2: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
4: To není náhoda.
2: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
8: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
14: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
18: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
19: Někdy je byk prostě byk.
17: Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
19: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Martin Garrix a Bon, single No Sleep, Evropa 2, 9 hodin a 30 minut k tomu. Dámy, dneska má 60. narozeniny jeden super známý americký komik. Kdo by to mohl být? Je to člověk, který podle mě má ty nejvíce výdělečné filmy. Byť nejsou nejlépe hodnocené.
1: Je to, kdo to je?
2: Je to Adam.
0: Je to Adam.
1: Jaký a Sandler?
0: Je to Adam Sandler, přesně tak. Kromě toho, milé dámy, má dneska, kromě Adama, má taky narozeniny Hugh Grant nebo Michael Bublé.
1: Oh.
0: A tak bych si s váma zahrál Kiss, Mary, Kill.
1: Kdo z nich?
0: Kiss, Mary, Kill,
1: znáš
0: přesně
1: to,
0: tak.
1: Znáš to, Katko?
2: Ne, já vůbec nevím.
1: Hele, máš tři jména. Aha. A musíš se rozhodnout, koho bys, Kiss, Mary a Kill. Já to znám jinak, já znám jedno slovíčko jinak.
0: Jo,
1: místo Mary je tam...
0: To nebudeme používat.
2: Jo, tak to ne.
0: Tak komu
2: Kiss,
0: no?
2: Tak Kiss Adamovi.
0: OK.
2: Koho že tam máme ještě
0: dál? Pak tam má Michael Bublé a Hugh Grant.
2: Tak Bublé Kill.
1: Děláš si srandu?
0: Takže nebudeme mít oba.
1: Jak se tomu zasmála?
0: Jak se tomu zasmála, ona je opravdu, jak...
2: A co je to třetí, co mám dělat? Jíš to meditovat, milovat, nebo co?
0: No, Kiss, Mary, Kill, takže kill. Jo, zavila si Bublého.
2: A koho že se
0: nám vezme si Hugha Granta.
2: No tak, ale to vyšlo nádherně.
3: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Posloucháte Evropu 2 a takhle u 9. září při středě, když má svátek Daniela, my řešíme tady s Koťákem i s Katkou, koho bychom si vzali, zabili nebo políbili. Ty jsi nám dal na výběr Michaela Bubleho, což je takový zpěvák, takový jako doswingová.
1: Ne, počkej. Káťa Podrazka to tady skvěle, tady to skvěle jakoby popsala. To je ten týpek, co zpívá ty koledy.
2: Ty vánoční koledy.
0: Je pravda, že tím je proslulý. Pak tady si nám dal Adama Sandlera, který dneska slaví 60.
1: A taky Hugh Grant.
0: Takhle. Já nevím, jestli, Kačí, víš, ty jsi říkala, že by jsi vzala nakonec koho?
2: Já jsem měla líbačku.
0: Líbačku s kým?
1: Se Sandlerem?
2: Ano, s Adamem.
0: Okay.
1: Vzala by si z Hugha Granta a odpráskla by si Bubleho.
0: Hele, Buble je podle mě miláček, Hugh Grant je strašný blbec, prej. Jako lidi říkají, že s ním nejde skoro dotočit film, že prostě je strašně grumpy, je to slovo podle mě v angličtině, že se to nedá, že je to strašný. Chtěla bych ti vidět tebe takovýho smíška.
2: Ale tak víš, jak to bývá, v práci je protivnej, ale doma je koloušek.
1: No tak ona Káťa sekernice, ona by si ho srovnala, ne?
0: Já bych zabila Hugha Granta. Určitě hned.
1: Ok, dobře.
0: Nepříjemňák, políbila bych určitě Michaela Bubleho, protože ježiš, ten hlas, slyšela jsi ho někdy, ty koledo.
2: No, Vánocí.
0: No a vzala bych si Sandlera. Posloucháte Evropu 2 a za chvíli už jiný téma, než koho bychom zabili, vzali nebo políbili.
1: Počkej, to je pro Káťu tohle.
0: Už jsme tady?
1: Přátelé, za 4 měsíce je to tady. Posloucháte Evropu 2.

0: Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi, nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota.domanský.cz
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Aušus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
11: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
12: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Leny v éteru Evropy 2, ale svátek mají Danieli. 9. září.
1: Daniela, všechno nejlepší, dobré ráno. Koťa, akorát telefonuješ? Jsi takový ten typ, co rád telefonuje, nebo ne?
0: Počkej, musím se nad tím zamyslet velmi dobře, aby to nebyla povrchní odpověď. Myslím si, jo, já radši telefonuju.
1: Mhm. No ty radši telefonuješ, než píšeš třeba SMSky.
0: Je to tak, je to tak. A zase nemám rád úplně teda audio zprávy, to si myslím, že teda tak jako mají všichni takhle nastavený. Teďka mi nedávno Lucka Bechinková, určitě budete znát, tak mě posílala audio zprávu a najednou tam na mě vykouklo 11 minut. A já si v duchu říkám, dělá si ta holka srandu ze mě.
1: Je to jí nový podcast, nebo
0: je to posílá? Dej se ti poslal jeden personalizovaný podcast, jo, dej si ho, fakt je dobrý.
1: No, s těma hlasovkama jsem něco podobného jako Lucka Bechinková, zdravíme teda mimochodem. A já teda nahrávám strašný zprávy a víš, co jsem zjistila? Zjistila jsem, že v jedné partě, kde jsem pracovní partě, protože já mám taky podcast a v té partě je tam asi 6 lidí a teď se tam posíláme věci. A jsem tam já a je tam moje kolegyně Kundosaki, taky zdravím Kateřinu a my si tam nahráváme různý zprávy. Teda kluci tam píšou textové věci, velmi stručný, a my nahráváme zprávy a oni nám řekli asi před měsícem,
0: zakázáno,
1: že ty naše mají vlastně úplně automaticky zrychlený.
0: No jasně, na dvojku.
1: Na 2,5.
0: Ne, to nejde na 2,5.
1: Jde to na 2,5. Jde to, my jsme zrychlili na 2,5. Chtěla jsem se dostat k jednomu jinému našemu kolegovi teda z jiného rádia, takže to nemůžu vůbec zmiňovat, který dneska sdílil na Instagramu jednu hezkou věc. Pro ty, kteří nechtějí telefonovat nebo nemají to rádi. Na začátku každého telefonátu řekněme, mám skoro vybitý telefon, ale já jsem to párkrát udělal normálně. Řeknete, mám
0: vybijím skoro, se rychle.
1: Vybijím se rychle a pak prostě až na to přestane bavit, tak to vypnete.
0: A počkej, ale představ si, že tohle to opravdu někomu udělá, že ty si vymyslíš to, že máš slabou baterku a říkáš, jo, promiň, hele, vybijím se, zkus to rychle. Teď to posloucháš ten hovor a v nějaký moment prostě vypneš.
1: No. A ještě si můžeš vybrat úplně situaci, prostě když už mele dlouho, tak najednou pip, pip, pip, pip, pip.
2: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne?
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
2: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkujeme.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
10: Naše maso
9: je prostě lahůdka.
10: Na webu Evropě 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 2:50 posloucháte Evropu 2, teď už zprávy a naše Katka Podraská.
2: Krásné dopoledne. Ski areál Špindlerův mlýn uvede projekt propojení areálu Medvědín a Svatý Petr do provozu 12. prosince se zahájením zimní sezóny. Lyžařské propojení bude zatím jednosměrné, a to z Medvědína do Svatého Petra bez nutnosti využít auto nebo skibus. Spojené státy eskalují obchodní vyhrocenou válku s Kanadou. Od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci to oznámil Bílý dům. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. A teď už Zuzka.
3: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila přestavbu léčebného pavilonu. Stavební práce na pavilonu akutní péče vyšly na 150 milionů korun. I z daní a náklady na přípravu stavby celkově nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně z dotace. Cílem bylo zvýšit komfort, bezpečnost i důstojnost prostředí pro zaměstnance a především pacienty, kterých zařízení ročně přijme okolo 2000. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová Sparta včera během slavnostního večera představila tři nové dresy, ve kterých odehraje nadcházející extraligovou sezónu. Černé, bílé a rudé. Pražané také věří, že se jim povede po páté za sebou posunout divácký rekord samostatné extraligy v průměrné návštěvnosti na domácí utkání.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolonou stále počítejte na D7 na trase Chomutov Praha. Je tady uzavřený exit na letiště kvůli stavbě. Vjedete do ní od sjezdu na Středokluky. Čas navíc asi 15:15.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Přes den se republika rozdělí na dvě části, zatímco na Moravě zůstane až do odpoledne slunečno a teploty tam vystoupí až na 32 stupňů, v Čechách bude velká oblačnost a na většině území bude postupně pršet s teplotami do 18 stupňů. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas koťákem.
6: No a s ohledem na to, že dneska máme 9.9., tak se o tomto magickém čísle budeme bavit i v nadcházející hodině. Teď už maximum muziky.

and is the

0: Solér na Evropě 2, máme 10 hodin 19 minut, k tomu svátek mají Danieli. No a s ohledem na to, že je 9.9., tedy 9. září, ano. Tak úvaha, jo, úplná blbina, ale zajímalo by mě, jak to máte vy. Fungují devítky ještě stále?
1: Devítky, jak to myslíš, devítky?
0: Devítky se dávají vždycky na takový ty místa, aby si někomu dala baťovou slevu, jak se tak říká. Jo, že prostě věci nestojí 100, stojí 99, věci nestojí 10 tisíc, ale 9 990.
1: Já jsem teď něco naceňovala, nějaký jakoby svůj produkt, jestli no, můžu říct, a dala jsem tam taky devítku, fungujou.
0: No musí fungovat teda, no, ale je to ta korunka, no, myslíš, že to na někoho dneska ještě dělá dojem?
1: To není vodojem, to je prostě zblbne ti to mozek. Když něco stojí 499, tak to není 500, tak to není 400.
0: Nevidíš tam tu pětku na začátku, jo?
1: Je to, je to něco jako, je to takový to, to stálo skoro 5 kilo.
0: Ale jenom skoro. Hey Europa 2 listeners, it's Alok here. Hey, I'm Dan from Bastille and I'm here with Europe 2.
2: Nastav uši hvězda. Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, tebe. Evropa 2.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 tisíc korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2 a takhle při středí normálně někdo jde okolo našeho studia a víte, kdo to je? Je to Adéla Elbel!
1: To jsi z tomu dělala, Ivanko. Ano, dneska
2: krásný, dobrý den.
1: Obrovská výhoda být součástí velkého mediálního domu, protože tady, jak je to ten open space, tak tady chodí zajímaví lidé a říkám, Ježišmarja, Adélo, pojď si s náma pohovořit. Za 5 minut ti jede taxi.
2: Ano, což vlastně stačí udělat si fame na Evropě 2. Čau, zdravím.
0: Ahoj. Můžu si tady něco zeptat? Já jsem se zeptala teď na chatu GPT, jsem se teď zeptala v rámci minuty, co jsme se přivítali. Ano. Na co se ti mám teď zeptat rychle, jo? Když jsi uvědomila, že jsi poprvé vtipná? Jsi opravdu vtipná, nebo jen mezi kamarády?
2: Ježiš, tak to vypadá, že ChatGPT používáte všichni. Je to dávno, uvědomila jsem si to na základce a musím na tohle odpovídat. Já jsem ráda, že vás vidím, že jste tady, to je super, že spolupracujete, jsem nadšená.
0: Jo, a ty, že jo, my jsme se vlastně znali nějak, odkud se znáte vy dva, to by mě zajímalo.
1: No, my jsme spolu měli takovou etítku na gaučíku a Adélka mě přišla pozurážet do mé talk show.
0: Je to jsi byla hostem v Koťák Live.
2: Je to tak, ale já jsem ho neurážela, on si tak nabíhal.
1: Ne, bylo to láskyplné, řekl bych.
2: Bylo to skvělý, bylo to jako můra na lampu, víš, pořád do toho šel a bylo to skvělý.
1: Myslel jsem si, já jsem měl tu ambici, že to zvládnu ten rozhovor, že přeci jenom to otočím, ale nepovedlo se, nevadí.
0: On si také nabíhá pořád. Tak Adél, rádi jsme tě viděli.
2: Já vás taky a my budeme s Koťákem různě po republice,
1: budeme
2: takže přijďte na nás.
0: A kde mám být já?
1: Ty se taky
0: přijde.
2: Vím, že budeme ve Vysokým Mýtě, tak přijďte.
1: Vysoký Mýto je super.
0: Tak nádhera.
2: Tak
0: budeme tam. A vy buďte s námi na Evropě.

0: Posloucháte Evropu 2. Za námi je Glass Animals a před námi je jedna umělkyně, o které se teď chci bavit. Je to česká umělkyně, ale vlastně musím říct, že je česko-arménská. Jenom jestli to máš taky tak, že vždycky seš pyšnej na ty expaty, co sem prostě přijedou a něco dělají a vlastně můžeme to říkat, no dítvo, ne, to Češka, no není.
1: Je teda pravda, že vlastně třeba Kelin je Moldavan, jestli se nepletu?
0: Myslím, že jo.
1: A tak je to vlastně nejstreamovanější český umělec.
0: No, Viktor
1: Eva Farná.
0: Jsme v Polsku, máme je... vůbec někoho, máme Lucie Bílou, dobrý.
1: Lucka Bílou, Hanka Maňáková.
0: Hele, prezident Pavel totiž poslal dopis, víš komu? Pemrebit.
1: Jo, já myslel Aleně Schillerový. Jasně.
0: Možná taky, ale ta by ho podle mě nepřijala. Počkej, pojďme nedávat tu politiku dneska. Pemrebit poslal dopis a Pemrebit z toho byla dost, jak to mám říct, nadšená, excited. A já jsem si tak říkala, to se tak vlastně vyplatí. Začít žít v jiný zemi, než jsi narodil, protože pak, když přijede tvůj původní prezident z té země, kde jsi narodil, do České republiky, tak ti pošle pak pan prezident Pavel dopis, abys vlastně přišel taky na nějakou jako hostinu.
1: Jo, nějaký banket, jo.
0: No, ano. Ve čtvrtek 3. září totiž zavítal na Pražský hrad arménský prezident Vahagn Khachaturian.
1: Ale klidně si to vymyslej.
0: Ne.
1: Vangatan Habaragan?
0: Ne, opravdu. Vahagn Khachaturian, sakra, nech toho nesmíze mi, kterého brám. My to nedodělám.
1: Já tě v tom nenechám. Pemrebit, prezident přijel a Petr Pavel píše.
0: Petr Pavel píše, prosím, přijďte za prezidentem. Můžeš tam pustit Pemrebit.
1: Kdyby se neměli, kde je Pemrebit, tak tady je.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
6: když se to má podařit. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
10: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
10: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
10: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
16: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
17: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Maximum muziky Evropy 2, to je to, co posloucháte. Máme 6 minut, které nás dělí od 11. hodiny. Svátek mají Daniely a Koťák a Ivanka už pomalu...
1: My už pomalu jsme
0: uzavírají své vysílání.
1: Uzavíráme, budeme tady s vámi zase zítra mezi 9. a 11. Kdo má svátek zítra? Nevíme? Že bychom... ještě nevíme.
0: Chujo.
1: Chujo, tak mu asi pogratulujeme.
0: Takže všem chujům a chujám přejeme všechno nejvíc, ne, k zítřejšímu svátku a pokračujeme s Pavlem Cejnarem na Evropě 2. Evropa 2 Music
2: Chart. Další hitparáda už se blíží, další Music Chart na Evropě 2, vydání 35. letošní a jako vždycky se spoustou novinek, třeba od The Script nebo od Adonise, taky se spoustou zajímavostí ze světa muziky a showbiznisu a doufám, že hlavně taky s vámi, věrnými, nejlepšími posluchači. Takže je to jenom formalita vám říkat, že to bude ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem. Evropa 2 Music
3: Chart. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Evropa 2 88.2.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 11. hodina je tady, Káťa Podražská má ty nejčerstvější zprávy na Evropě 2 právě teď.
2: Krásné dopoledne. Bourání zbylé části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pokračuje. Majitel společnosti Cream před 14 dny demoliční práce přerušil a chtěl zachovat alespoň torzo objektu. Podle odborníků by to ale nebylo bezpečné. Demolice by podle majitele měla být hotová do konce tohoto týdne. Norsko se dnes naposledy rozloučí s králem Haraldem V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu v katedrále v Oslu budou hlavy řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: Nové dobrodružné hřiště se otevřelo veřejnosti na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Je na místě, kde vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular plánuje stavbu společenského a kulturního centra Republic. Nahradí zastaralé provozovny zvané Šmoulí město. Než začne stavba, děti si budou moci na hřišti postavit cokoliv podle své fantazie. K dispozici budou mít nářadí i materiál. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Baník Ostrava angažoval fotbalistu Jakuba Elbla, který se odpikává trest za účast v korupční kauze. 26-letý obránce zamířil ke Slezanům jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci. Ostravský prvoligový klub o tom informoval na svém webu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Provoz komplikuje nehoda na D2 na prvním kilometru na trase Lanžhot Brno. Srazil se tady náklaďák s dodávkou a pozor taky na D5 na 60. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Počasí v Česku ovlivní výrazná studená fronta. Kromě deště a větru přinese také velké teplotní rozdíly, které mohou napříč republikou dosáhnout až 15 stupňů. Zatímco na západě Čech se místy teploty nedostanou ani ke 20, na Moravě a ve Slezsku překročí tropickou 30. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Pavel Cejnár.
1: Ano, je to tak, po 11. opět spolu ode mne z Maxima muziky Evropy 2 Miles Smith anebo Offenbach, tak hezkou středu s vaší stále dopolední Evropou 2.

Stále a pořád vás sladí dnešní středeční dopolední Evropa 2. Ode mne z Maxima muziky Ellie, Carsleepers, Imagine Dragons, ale teď úplně skvělej. Damiano David, pojďme do něj, Evropa 2.

0: To jsem tak rád, že stále a pořád posloucháte dnešní středeční dopolední Evropu 2. Za to vás budu už za chviličku možná někoho inspirovat k dnešnímu obědu anebo k večeři. Zatím nic neprozradím. Teď v tuhle chvíli posílám další skvělou muziku, kterou já si dám určitě na hlas, protože ta vždycky naladí tu správnou atmosféru. Kygo s Khalidem anebo Benson Boone, tak tedy ještě jednou pohodovou středu. Danielám všechno nejlepší k svátku, vám ostatním stále dobrou náladu s vaší Evropou 2. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
15: Love Island je zpátky.
16: A tentokrát?
15: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
15: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Ladí vás dnešní středeční dopolední Evropa 2. A já už jsem to nakousnul před chviličkou. Dneska je 9.9., je středa, no a svátek slaví tady u nás v Čechách Danieli. Velká gratulace. No a já jsem sliboval, že vás možná budu inspirovat dnešnímu obědu anebo k večeři. A je to tady. Představte si, že 9.9. je Světový den řízků. Kdy jste naposled měli řízek, no? Řízky se dělají v mnoha různých provedeních. Mimochodem dokonce tady u nás v České republice jsou řízkárny, anebo na pořádný řízek si můžete zajet do Rakouska. Tam mají takovej ten Wiener Schnitzel, takovej ten uzoučkej a strašně moc chutnej. No a vždycky, když se o nějakým jídle mluví do rádia, tak nevím jak vy, ale já na to dostanu chuť. Tak řízek ode mne nečekejte, klidně si objednejte nějaký dobrý šnicl, ode mne očekávejte další maximum muziky, který určitě budou dobře ladit k těm řízkům. Mimi Web anebo Timmy White už za chviličku. Tak dobrou chuť, pokud si nějaký řízek dáte, jinak dobrou náladu s vaší Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
0: Evropa 2 88.2 a 105,5 FM.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
8: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
9: No tak to radši převezmu já, vysílá.
8: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
11: Necítím se psychicky dobře.
12: Já už to nezvládám.
13: Potřebuju poradit.
14: Nejste na to sami.
15: Dny pražské pomoci a péče.
14: Veletrh sociálních služeb.
15: Duševní zdraví.
14: Rodinné poradenství.
15: Služby pro seniory i pečující.
14: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
15: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
14: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
15: Více na praha.eu.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
16: Do Brna, do Prahy.
17: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
18: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
19: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
20: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum.

Posloucháte středeční Evropu 2, no a mě teď tady přistály tři dobré zprávy dnešního dne a já si myslím, že dobrých zpráv není nikdy dost, tak pojďme si je říct. Za prvé, na Moravě ještě dnes nádherné počasí. Kdo by si to chtěl užít, tak je to pár kilometrů, 2 hodiny cesty. Navíc na Moravě mají vynikající víno, takže zdravíme jak na jižní, tak severní Moravu. Za druhé, Leoš už zítra v kompletním složení ranní show Evropy 2, takže budeme rádi, když i zítra budete vstávat s Evropou 2. No a za třetí dobrá zpráva je, že víkend už je za dveřmi. Už si jenom dvakrát vyspíme a je tady. Já si myslím, že vždycky si to v hlavě musíme nastavit, aby jsme měli dobrou náladu a hezký den. Za chviličku poledne vymyslíme a dáme dohromady další čerstvé zprávy. Pokud vyrážíte na oběd, tak vám přejeme, ať vám chutná. Samozřejmě s Evropou 2. Maximum muziky. Evropa 2.

0: překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Odbylo poledne, vy posloucháte Evropu 2 a Káťa Podrazká má ty nejčerstvější zprávy. Jdeme na ně.
2: Krásné poledne. Úroveň českého školství upadá. Důvodů, proč úroveň vzdělávání a českého školství klesá, je celá řada. Učitelé ovšem jako jeden z hlavních důvodů zmiňují inkluzi. Podle nich sebou místo pomoci přinesla přetížené učitele. Skloubit totiž individuální potřeby integrovaných dětí s nároky běžných žáků je v počtu 30 dětí ve třídě extrémně náročné. Chřipková sezóna se blíží a s ní i čas na očkování. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce prosadit možnost vakcinace v lékárnách. Část koalice je ale proti. Obezitologové, vakcinologové a onkologové naopak kvůli nízké proočkovanosti změnu podporují. Podmínkou má být proškolení personálu. Praktici i Česká lékařská komora jsou proti, píše o tom TNCZ. A teď už Zuzka.
3: Karlovarský kraj pronajme budovu nevyužitého zámečku v Dalovicích u Karlových Varů pro školské využití. Získá ho na 10 let Waldorfská základní škola a mateřská škola Vlaštovka Karlovy Vary. Zámeček v minulosti sloužil někdejší střední zemědělské škole Dalovice. Ta se ale v roce 2019 sloučila s Chebskou a objekt byl od té doby bez využití. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dvě předehrávky dnes otevřou program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastoupí od 7 večer v pražském derby na Žižkově. Olomouc se má pak v hanáckém souboji představit o hodinu dříve na stadionu jiného druholigového celku Prostějova.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Uzavřený je exit číslo 18 na D11, opravují tady povrch vozovky, omezení tady potrvá až do 20. září a komplikace dnes čekají řidiče na D2 mezi 58. a 55. kilometrem ve směru na Brno. V místě se jezdí pouze jedním pruhem.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Přes den se republika rozdělila na dvě části. Zatímco na Moravě zůstane až do odpoledne slunečno a teploty vystoupí až na 32 stupňů, v Čechách bude velká oblačnost a na většině území bude postupně pršet s teplotami do 18 stupňů. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
1: Už za chviličku vymyslíme flashback a řekneme si, co máte udělat, aby vám mozek doslova mládnul. Antonín Herbeck nebo Luis Capaldi z Maxima muziky Evropy 2 právě teď.
4: Evropa 2.

právě teď už vás ladí dnešní odpolední Evropa 2 z Maxima muziky Lady Gaga, Lost Frequencies, ale teď skvělý Justin Bieber. Pojďme do něj.

Tady je středeční Evropa 2. Kdo z vás by chtěl mít mladý mozek? Teď poslouchejte. Kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem? Na tom se shodneme. Ale jakým? Věděli jste, že studium cizích řečí je výtečný způsob, jak udržet mozek ve skvělé kondici i v pokročilejším věku? Tak na nic nečekejte a dejte si třeba angličtinu, němčinu, španělštinu anebo italštinu, protože bylo dokázáno a prokázáno, že díky učení cizích jazyků mozek doslova mládne. No tak ať mládnete úplně kompletně všichni, k tomu vám dopomůže i naše muzika. Tak třeba za chviličku Silver Spoons, Quavo, Lenny Kravitz a vzpomínat budeme ve flashbacku. Tak držte krok s Evropou 2 i dál.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak, abyste ho nepromeškali.
4: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
15: Love Island je zpátky.
16: A tentokrát?
15: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
15: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
0: Když tuhle středu na Evropě 2 vyklepneš zástěru, odneseš si parádní výhry od ČSOB a Mastercard. Zahraj si s námi kvíz Vyklepni zástěru. Hrajeme o chytré hodinky Apple Watch a vouchery na nákup elektroniky od Apple. Už tuto středu spouštíme na Evropě 2 váš oblíbený kvíz s výhrami od ČSOB a Mastercard. Tak si to nenech uplavat. Jo, a tohle vám ještě chci říct. ČSOB nabízí k novému účtu odměnu až 2,5 tisíce korun a voucher na školní pomůcky za 600. Dobrý, ne? Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

se v Praze sakramensky zavíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně.

Dnes jsem vybral rok 2003 a budeme vzpomínat na jednu skvělou, populární a sympatickou Londýňanku. Je to zpěvačka, která se jmenuje Desiree, no a její single, který má název It's OK, podle mě naladí vás všechny do dobré nálady, za prvý, a za druhý, co jste dělali v roce 2003? Ona dopomůže k vašim vzpomínkám. Tak pojďme na to, Evropa 2.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Porada, deadline, výsledky. A znovu, kdy jste naposledy investovali?

0: dali do sebe. Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
9: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
8: Rozbalí do Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
9: Tohle si nesmíš nechat ujít.
8: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
10: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
11: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
12: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
13: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
14: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec buřtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: 92 sladí středeční Evropa 2, no a sem do studia už přichází můj kolega Jindra Ekl, který je doslova nabitej energií, usmívá se a dneska podle mě je na tom o 1000000% líp ještě než včera, a to včera měl 100% energii a dobrou náladu. Takže všechno to předávám. Jindro, je to na tobě, je to tvoje. Čas mezi 13. a 15. hodinou je připraven. No a já se těším opět zítra po 11. hodině tady na Evropě 2. Ahoj. A pozor, můžu slíbit, že zítra budu něco rozdávat. Co konkrétně? Buď se podívejte na naše stránky Evropa2.cz, anebo se nechte překvapit. Tak zítra ahoj.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Yeah! Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbíjí právě teď. Pojďme na aktuální zprávy.
2: Hezké odpoledne a my začínáme pozvánkou. Zveme vás totiž na víkend otevřených dveří u akustického modelu hlavního sálu Vltavské filharmonie v Mnichově Hradišti. Ve dnech 12. a 13. září si můžete zblízka prohlédnout model, na kterém světově uznávaná společnost Nagata Acoustics testuje a zpřesňuje budoucí akustiku sálu. Zároveň bude k vidění architektonický model stavby a brýle virtuální reality, které návštěvníkům nabídnou pohled na exteriéry a interiéry budoucího Národního hudebního centra. Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota včera dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila přestavbu léčebného pavilonu. Stavební práce na pavilonu akutní péče vyšly na 150 milionů korun. I z daní a náklady na přípravu stavby celkově nemocnice investovala téměř 200 milionů, částečně z dotace. Cílem bylo zvýšit komfort, bezpečnost i důstojnost prostředí pro zaměstnance a především pacienty, kterých zařízení ročně přijme okolo 2000. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 17 hodin Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Oba trenéry čeká souboj s bývalým klubem. Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň. Utkání začne v 19 hodin.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S kolonou počítejte na D7 na trase Chomutov Praha, je tady uzavřený exit na letiště kvůli stavbě, vyjedete do ní od sjezdu na středu Kluky a zdrží vás to asi na 15 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešek nabízí výrazný kontrast mezi chladným podzimním počasím na západě republiky a tropickým počasím na východě. Rozdíl mezi nejvyššími teplotami může napříč Českem dosáhnout až 15 stupňů. Téměř na celém území by se přes den měly objevit srážky. Nejvíc bude pršet večer a v noci na Moravě a ve Slezsku, kde se mohou objevit i bouřky doprovázené silnými nárazy větru. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, kromě jiného. A mám pro vás připravenou ještě velikou hromadu zajímavých věcí, tak jestli chcete, držte vlnu. Hezký odpoledne s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Lola Young dohrála, dneska má svátek Daniela, znáte nějakou Danielu, že to si na ně dneska vzpomenout. Mimo jiné, mám tu ještě tedy hned první záležitost v pořadí, ať se nezdržujeme, která se týká jakési bezpečnosti v rámci jako soukromí. Totiž na Instagramu Metaverse, což je takový známý Instagram, kde sdílejí různé novinky ze světa technologií, AI a podobně. Tak teď teda zjistili velmi zajímavou věc, jo, tamní lidi v redakci. Oni si totiž vzali jednu televizi od LG, to je nějaká řada G5, smart televizi samozřejmě. Kdo dneska nemá smart televizi doma, že? No, jedna věc je ta, že ty televize na sobě mají většinou jak kamerku přední, tak samozřejmě mají mikrofon v rámci tedy hlasového ovládání. Určitě to znáte i z mobilů a ze všech možných jako přístrojů, ale většinou třeba na mobilu, tam je to známý, že? Na jabku Siri, jo? Ona vlastně musí poslouchat furt, aby uslyšela to, že řeknete hej Siri, že jo? A on řekne ano, co bys potřeboval? Tak aby slyšela to hej Siri, tak musí fakt poslouchat celou dobu, že? A teď otázka, nahrává to nebo nenahrává? No právě, že lidé z Metaverse v rámci těch G5 televizí od LG zjistili, že ta televize skutečně to audio nahrává z toho obýváku. A teď pozor, si držte klobouk, nahrává ho i ve chvíli, kdy je ta televize odpojená od internetu. Ty si můžete říct jako pro koho, proč to nahrává. A určitě to asi nebude jenom tedy případ téhle konkrétní řady televizí. Já to vyloženě cituju, ten Metaverse, abyste se na to mohli podívat sami, mohli jste se podívat vlastně na to video sami. No, prostě i zdi už mají uši, to se říká docela dlouho a dneska to platí dvojnásob, takže bacha na to, jako co kde a před jakým spotřebičem říkáte.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I am Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we are Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: I can do this with my eyes.
7: Evropa 2.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
9: Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
14: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na Molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny.
7: Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
16: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
17: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
18: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: lake until I hit the ground.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tu jednu zajímavou zprávu, taková lokálnější trošičku zpráva. Je to zpráva totiž z Prahy. Přinesli novinky.cz, který vlastně sdíleli takový zajímavý fakt ohledně náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3, jo. Protože tam je taková budka, vypadá jak anglická, jo, prostě klasická budka telefonní. Je to samozřejmě spojený s nějakým jako promem na nějakou novou řadu, nějakého nového seriálu. A ta budka se údajně pronajímá za strašně málo peněz na tom náměstí. Údajně tady koukám, že místostarosta této městské části Ondřej Ruta tvrdí, že tahle ta budka je tam pronajatá za necelých 7000 korun, jo. Kdežto ve stejné lokalitě, prakticky ne, že úplně stejná velikost, ale maličko větší třeba stáneček, jo, nějakého farmáře lokálního, tak ve stejné lokalitě tam chtějí za to 22 tisíc. Takže prý je v tom nějaký

0: takový jako zmatek a rozkol, proč si je to zdává největší platforma streamovací na světě. Platí prostě třeba třikrát míň než malý řadový farmář, který vypěstoval to chudák někde na farmě, kde to prodat. Svět je nespravedlivý, co? To už víme, no. Fakt.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.domanský.cz
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No, povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
13: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
0: Na Evropě 2.
16: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tu jednu informaci, která je ze světa filmu. Nevím, jestli budete mít všichni jakoby zájem ten film vidět, ale určitě jako to bude zajímavý tím, že je to zpracování skutečného příběhu ohledně toho, jak se vlastně zrodilo v jednom úhlu pohledu AI. Dneska, že každý má v mobilu 3-4 apky AI, bere to jako samozřejmost, i když vůbec jako takhle vektorově přemýšlející komputer to dřív prostě bylo absolutní sci-fi, jo. Dneska je to úplně normální, že napíšete, hele čau, kde mi jede autobus, on vám to řekne. Maximálně se u toho řeší, kolik to spotřebuje vody. Nicméně vůbec ten začátek, ta prvotní myšlenka musela být samozřejmě geniální, inspirovaná nejspíš asi i jako zvod třeba jako vojenských a tak dále, že vždycky ty technologie, které vojáci už mají nějakou dobu, tak pak něco z toho jde mezi širokou veřejnost. Bude nový film totiž od Luca Guadagnino a bude to film, který se bude jmenovat Artificial. Bude to film, kde bude hrát Andrew Garfield a bude hrát právě CEO ChatGPT a tvůrce tedy OpenAI Sama Altmana. Jsem zvědav na ty jednotlivé detaily, samozřejmě ty detaily, které jako tak nějak přežvíkají pro nás, jo, všechny. Možná některé z těch věcí budou trošku jakoby schovaný, ale i tak to bude zcela jistě zajímavý dílo, inspirovaný skutečnou v pozovkách událostí.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Druhá hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy.
2: Krásné odpoledne. Hypotéky jsou zase o něco dražší. Průměrná sazba hypoték v září podle Hypoindexu meziměsíčně stoupla o 0,9 bodu na 5,51%. Zvýšila se po šesté v řadě a je nejvýše od léta 2024. Vedení New Yorku po útocích z 11. září 2001 lhalo. Věděli prý, že kvalita vzduchu v místě zřícení Světového obchodního střediska je toxická a nebezpečná pro lidské zdraví. A přesto ujišťovali veřejnost o opaku. Včera to řekl současný newyorský starosta. A teď už se podíváme za Zuzkou.
3: V Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku začíná akustické testování budoucího sálu Vltavské filharmonie. V hale společnosti Abeton vyrostl přesný model velkého sálu v poměru 1:10, který bude hlavním centrem plánované jedinečné stavby na břehu Vltavy u stejnojmenné stanice metra. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalová Sparta kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělala změny v realizačním týmu. Ukončila spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Koulem. Nicméně dánský hlavní kouč Brian Priske má nadále odvedení důvěru. A to i přesto, že Sparta prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny za posledních 30 let.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Uzavřený je exit 18 na D11, opravují tady povrch vozovky, omezení tady potrvá až do 20. září a komplikace dnes čekají řidiče na D2 mezi 58. a 55. kilometrem ve směru na Brno. V místě se jezdí pouze jedním pruhem.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Přes den se republika rozdělí na dvě části, zatímco na Moravě zůstane až do odpoledne slunečno a teploty tam vystoupí na 32 stupňů. V Čechách je velká oblačnost a na většině území postupně s deštěm a teplotami do 18 stupňů. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Tak a je po zprávách, už něco víte, budete vědět ještě něco více posléze tady v následující hodině. Bude taky rubrika Kultovka, takže toho máme spousty. Pojďme rovnou na to, jsme Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Tohle je Bruno Mars, vždycky říkám našemu kolegovi Kubovi Kotkovi, Koťákovi, že je strašně podobný Bruno Marsovi, jenom ve světlejší podobě. Evropy 2. Souhlasili byste s tím? Fakt jako podívejte se na rysy Bruno Marse. Odmyslete si prostě ten mikrofon z těch kudrnatých vlasů. A normálně máte prostě našeho koťáka, zcela jistě. No, každopádně, teď tady otočíme list. Je tu dnešní kultovka. Mimo jiné je to i můj kolega Randy, se kterým dneska večer máme Rap Ateliér. Randy, říkal jsem si, že bych tě mohl adaptovat do tady toho vstupu o kultovce.
1: Áno, zdravím všetkých poslucháčov, ďakujem za pozvanie a keď vidím, čo nám bude hrať v playliste, tak si vravím, že úplne logické, že si si privzal mňa.
0: Jo, ty máš totiž vždycky ako pekný nejaký nostalgický pohľad na ty starší veci, tak co máš třeba konkrétne u Enrika Iglesiase?
1: Enrique Iglesias má takú zaujímavosť, no, že nemá srdce tam, kde väčšina populácie, ale má ho na opačnej strane.
0: Počkej, fakt, jo?
1: To fakt, kámo.
0: Wow.
1: To je nejaká vzácná rodená vada,
0: ne.
1: Že má srdce na opačnej strane.
0: Ja myslím, že třeba řekne, že má srdce v rozkroku, nebo
1: něco
0: takového. Ne.
1: To som nečakal, že?
0: Wow.
1: No.
0: Tak to som nečekal. ale vidíš to u toho Enriqueho, tak mě provázejí, to je vlastne môj jmenovec, že jo? To je taky Jindřich, že jo?
1: OK.
0: No. U toho Enriqueho mě provází vždycky takové věci, které jsem nečekal. Pozor, když vám řeknu něco, ty to víš, Randy, ale vy to nevíte. Co se fakt mě stalo, a jako fakt to bylo největší fópa, co jsem snad kdy zažil. Představte si, že my jsme měli s Enrique Iglesiasem rozhovor. Frajer byl v Miami, já byl tady, přes Zoom. Fakt to bylo skvělý. Jakože, jo, sranda, on se tam docela dost jako věcí řekl, které byly fakt zajímavé. A teď pozor, teď si držte klobouky. Následně jsme zjistili, že ani jeden z nás ten Zoom vlastně jakoby nenahrával. Že my jsme čekali na základě dohody, že to budou nahrávat oni a oni čekali, že to budeme nahrávat my. Takže chápete, že jsme udělali rozhovor, který vlastně nikdo nenahrál a který vlastně jakoby jste potom díky tomu vy neviděli a neslyšeli.
1: To je to vzácnější, podle mě.
0: No vlastně. Pro koho? Pro mě, víš, jak jsem byl na... Víš, co myslím? Strašně, strašně, protože to byl opravdu jako dobrý vibe, jako z jeho strany, protože vždycky to je určený tím, veď, to znáš taky, jaký prostě zrovna ten člověk jako je.
1: Jo, moja ex-priateľka byla na jeho koncertě a velmi to chválila, že ta jeho show byla skvělá a táto skladba Bailamos, je to teda španělský názov, tak v preklade to znamená We Dance, takže tančíme.
0: Ano.
1: A Enrique Iglesias je zaujímavý v tom, že vlastne mal veľký pík svojej kariéry presne v tomto období, keď vyšlo Bailamos, potom prelome milénia a zároveň sa dokázal adaptovať aj tou novšou tvorbou a skladby ako Bailando a podobné.
0: Áno.
1: Veľmi rezonovali, pretože ten španielský trh je obrovský, čo sme mohli vidieť aj u Bad Bunnyho a Super Bowlu, že sa tam drží.
0: Ja mám radšej teda Bailamos od MiG-21.
1: To nepoznám.
0: To je dobrý, to je fakt dobrý, to si dejte. No tak jo, Enrique Iglesias, s Randym samozřejmě se pro tuto chvíli loučím a večer v 8 hodin se tady sejdeme na Rap Ateliér.
1: Je to tak a bude hrát večer Enrique, uvidíme. Uvidíme. Láče, Evropu 2.

0: Evropu 2. Já vám tady něco přečtu, je to z ČT24. Litr mléka je v obchodech levnější než balená voda. To by stačilo, ne? Ale já můžu pokračovat. Přebytek v Evropě tlačí ceny dolů a nutí zemědělce prodávat některé produkty se ztrátou. V akcích je mléko k dostání i za 6 nebo 7 korun. To podle chovatelů i mlékáren nepokryje ani náklady na výrobu. No jasně, tomu samozřejmě rozumím. 6-7 korun je skutečně málo. Když si pamatuju, jsem koukal takový dokumentární jakoby cyklus, americký teda, kde ukazovali jako extrémní formy různě šetření, jo? Jak lidi jako jsou schopni jako extrémně šetřit. Bylo tam opravdu hromada věcí. Hned mi napadlo, když jsem viděl tuhle zprávu, že tohle by byla přesně příležitost pro někoho, kdo by chtěl šetřit. Jo? 6 až 7 korun litr, no tak dáte normálně 3,5 litru mlíka každý den. No a šetříte. Nebo by se ještě dala možná nějaký způsob z toho dostat i ta voda, jo? Jestli nevím, jak by ten chemický proces byl zásadní. No, a pak jsem tam viděl v tom seriálu teda takovou radu na konec, že kdo chce ušetřit úplně nejvíc jakoby, a ultimátně, tak je nejlepší zemřít hned. A tím pádem vlastně ušetříte opravdu spousty peněz.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Mark Dan a Raymond. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespadne, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tyjo, to jsem teď říkal.
6: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na maximum.
7: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University.

0: vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
1: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
2: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
3: A je, to jsou tyhle ty věci.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
6: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
7: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
8: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Youngblood dohrál na Evropě 2. Youngblood, co to píše vlastně?
1: Tak
0: co
1: píše, tak by to vyslovovala moje máma.
0: No, Tomáši, já tě tu samozřejmě vítám.
1: Já samozřejmě tuze děkuji.
0: A hned se tě zeptám, jo, co jako pokládáš za mladou krev? Myslíš si, že třeba my ještě vlastně čtyřicátníci už, že ještě jako furt jako vy patříme do téhle kategorie, nebo už ne?
1: Tak já si myslím, že už dávno ne. Já to na těch summer campech a na tábore všeobecně vidím, jsem mladá krev. Jo, to vidím.
0: No a kde bys si ty dal
1: doma,
0: ten bod?
1: Já to vidím i doma. A to jasně. Znamená, že já třeba už jsem se úplně zbavil zpěvu. Já už nespívám. Víš, že jsem docela rád zpívával.
0: No právě.
1: Ale jako vůbec, protože...
0: No ale podívej se, Bratři Nedvědi třeba.
1: No Bratři Nedvědi, no.
0: Například. Nebo i třeba ten, že teď to bylo u Štěpána Kouzuba taková jako kontroverze, že? Václav Neckář.
1: To ne, já to myslím tak, že mě to takhle u děti.
0: Jo, takhle jsi to
1: takhle
0: myslel.
1: Takhle jsem to myslel, že vlastně ne, že já by byl starý, ježiš, já bych si zpíval jako až by se zelenalo.
0: Ale před dětma,
1: To nejde, oni mi to zakážou. Starší syn, necelých 8 let, zákaz, ban.
0: Nespívej.
1: Já to říkám, že přesně, já to prostě nech toho. A co horší, ten dvouletej, ještě pořádně nemluví teda a no. Říká, no, ne. Já začnu zpívat, ne.
0: Víš co, já jsem se tě ptal proto, protože vlastně dneska je takový ten trend hodně ten biohacking a tak. Víš, no, že jo. Se říká, ale pozor, jo, že objektivně jsou i nějaký jako odborníci, nejenom Brian Johnson, takový ten nejznámější biohacker, ten, který onemocnil, což je paradox. A tak to bylo vidět, kámo, když se zavřeš do svého menšnu v LA, kde máš filtrovaný vzduch, nevylejzáš ven, bereš 100 tablet, prostě vitamínu denně. Je ti to vlastně víš, k čemu?
1: Já jsem viděl podcast o tomhletom longevity a o tom biohackingu a tak dále.
0: No,
1: a
0: že stárneme pomalej.
1: Vlastně. A tam říkali, hele, ono je hezký se dožít jako vysokého věku, ale záleží v čem a jak žijete, jo.
0: No jasně.
1: Takže když ten typ běžel do 110 a byl celou dobu zavřený jakoby ve vězení doma, tak čemu to vlastně je?
0: Jasně, no právě.
1: A ten neurolog říká, já asi nechci, jako je dobrý, aby nám to zkvalitnilo život, dokud tady jsme, a to tělo je nějak nastavený, aby odešlo včas.
0: Přesně tak. No. Já jsem právě jako jsem si říkal, kam s tím dojdeme v rámci toho, že se říká teda, že dneska třeba čtyřicátníci dřív vypadali třeba, já nevím, ty lidi na 50 klidně,
1: vlastně. Jo?
0: Dneska čtyřicátníci klidně vypadají třeba jako na 30, víš? Tak proto jsem ještě měl jako...
1: To není můj případ.
0: Asi ani můj ne. Evropa 2
2: Music Chart. Další hitparáda už se blíží, další Music Chart na Evropě 2, vydání 35. letošní a jako vždycky se spoustou novinek, třeba od The Script nebo od Adonise, taky se spoustou zajímavostí ze světa muziky a showbiznisu a doufám, že hlavně taky s vámi, věrnými, nejlepšími posluchači. Takže je to jenom formalita vám říkat, že to bude ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
3: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Máme tady 15.06, dámy a pánové, pojďme na zprávy, startuje odpolední show na Evropě 2. A zprávy Káťa Podraská.
2: Krásné odpoledne. Policie žádá veřejnost o pomoc v souvislosti s případem zmizení 38leté Jany Šerjeníkové z Frýdku Místku. Už sedmým dnem je pátrání po dvojnásobné mamince bezvýsledné. Policie tak žádá o pomoc ve formě poskytnutí kamerových záznamů z palubních kamer osobních vozidel, která byla zaparkovaná od 2. do 3. září v lokalitě ulice Tolstého a ulice Antala Staška ve Frýdku Místku. V areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze dnes dopoledne otevřely nové onkologické centrum. V něm mají lékaři zajistit komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. V centru se lékaři zaměří i na prevenci. Součástí prohlídek budou i screeningové programy. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Jihočeský kraj na program Obědy pro jihočeské děti 2 vyčlenil pro nadcházející školní rok téměř 38 milionů korun. Třeba na Strakonicku zase k obědům pomůže tříkrálová sbírka. Dávka je určená pro děti a studenty od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy nebo internáty v Jihočeském kraji. Čas podat žádost je do 30. září. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do Ligy mistrů vítězně. V úvodním kole porazili doma 2-1 Inter Milán. Linec prohrál 0-1 na hřišti AEK Athény. Manchester City díky 2 gólům kanonýra Erlinga Holanda zvítězil 2-0 v Portu. Aston Villa uspěla 3-2 v Brugách a stejným výsledkem vyhrál i Dortmund nad Villarealem a Betis Sevilla nad Lille.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Práce na silnici brzdí provoz na D8 na 32. kilometru ve směru na Ústí. Omezení tady potrvá až do 12. září a řidiči se můžou zdržet taky na tahu číslo 35 u obce Jaroslav, kde se opravuje povrch vozovky.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne dojde k přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 na západě do 32 na východě. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Tomáš Zástěra.
1: My se podíváme na relativitu času, proč jako mladí jsme měli pocit, že něco trvá nekonečně dlouho a teď to všechno hrozně letí. Tak si to vysvětlíme za chvilku na Evropě 2, hezké odpoledne.
4: Evropa 2.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Já jsem slíbil samozřejmě vstup o relativitě času, proč se nám dětství zdá delší, než když jsme už starší a dospělejší. K tomu se dostaneme, já jsem totiž upřímně zapomněl, že je středa a že máme kvíz vykletně zástěru. A bylo by vám vlastně fér připomenout, že dneska to je kvíz dotovaný, tedy na prvních třech místech bezesporu. Totiž zveme vás na speciální kvíz s partnery ČSOB a Mastercard. Začátek září a návrat dětí do škol vždycky znamená pro rodiče vyšší náklady a proto jim teď ČSOB k novému účtu nabízí jako odměnu až 2500 korun a k tomu voucher v hodnotě 600 korun na školní pomůcky. A dneska máte možnost vyklepnout právě mě a navíc soutěžit s ČSOB a Mastercard o chytré hodinky Apple Watch v hodnotě 6000 korun a o vouchery na nákup další elektroniky od Apple. Vyhrávají tedy první tři místa. To téma kvízu je tedy velmi jednoduché, páč je tedy září, zpátky do školy, do škol. Jo? To znamená, že kdo má tendenci si urvat nějakou tu výhru, kdo má tendenci si myslet, že ví všechno o tom, jak se zpátky cestuje do školy a co všechny ty vědomosti znamenají, tak prosím, hrajte, přihlašte se v 15.30 a první tři místa jsou, jak jsem říkal, díky ČSOB a Mastercard dotovaná skvělými věcmi. Těším se na vás, startujeme za necelých 9 minut tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
12: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 90 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře nadupaný tablet, dárkové poukazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
17: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, vyklepni zástěru.
1: Celkem přesně 15 hodin a 30 minut startuje dnešní vyklepni zástěru, které má velmi zajímavý nádech, hlavně proto, že na prvních třech místech jsou věcné, neboli i finanční, nejen věcné, ale finanční ceny. Jsou to ceny, které dodala ČSOB a Mastercard, tedy partner tohoto kvízu vyklepni zástěru. Máme tady totiž možnost pro vás vyhrát hodinky Apple Watch v hodnotě 6000 korun a další vouchery na nákup elektroniky od Apple. Tedy věcná cena na prvním místě, na dalších dvou místech jsou finanční vouchery. Se mnou ve studiu je aktuálně Lucka Hněvkovská. Dobré odpoledne.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
1: Já jsem musel dívky podělit, protože minulý týden hrála Káťa Podraska, ta jako chtěla hrát znovu samozřejmě, protože tady prosila, říkám, ne, Káťo, prostě Lucka si taky chce zahrát, prostě ten kvíz, chce přečíst ty možnosti a odpovědi. Tak je to Lucka Hněvkovská. Vy všichni ostatní, kteří se chcete přihlásit, tak v tuto chvíli máte možnost na europa2.cz/kvíz, nebo přes stránky Evropy 2, nebo samozřejmě přes bio na Instagramu. Těch cest je několik, ale europa2.cz/kvíz je jednoznačná volba. Máme minutu 15 do začátku, stačí vyplnit svůj nickname neboli přezdívku a hrajete. Před námi je 10 soutěžních otázek na téma zpátky do školy, což je velice obšírné téma. Téma, které může obsahovat naprosto všechno a cokoliv zároveň. No to je vlastně stejný, všechno a cokoliv. No.
2: Tak ty všechno víš vždy.
1: Jo, jo. Víš? No to, ano, to 100% ano, jestli to je správně, to je druhá věc, ale jestli to vím správně. Vím všechno.
2: Jo, takhle.
1: Otázku zůstává, jestli vím správně. A taky zároveň vím, že nic nevím. Legendární to hláška. 40 sekund do začátku, 600 z vás už chce hrát o věcné a zajímavé ceny finanční na druhém a třetím místě. Máme před sebou 10 otázek, každá z nich má 3 možnosti odpovědi, pouze jedna z nich je správná a právě přichází ta role Lucky, která bude číst otázky a odpovědi pro ty z vás, kteří nemůžete hrát aktivně. Znamená to, že řídíte a přesto si chcete zahrát, slyšet otázku a nabídnout i možnosti odpovědi pro vás. Třeba operujete právě na sále, jste na benzínové stanici čerpací a potřebujete obsluhovat zákazníky a zároveň si chcete podvědomě zahrát. Tak Lucka vám bude číst všechny otázky a odpovědi, abyste to tak mohli učinit. Startujeme za 5 sekund, pojďme na to. 700 z vás je přihlášeno, jdeme hrát.
2: Takže
1: jdeme hrát.
2: První otázka.
1: Ano.
2: No.
1: Tak jo, zpátky do školy.
2: Kolik dní zbývá ode dneška do nejbližšího státního svátku, kdy se nejde do školy?

0: 46 za C48.
1: Aha, OK. Jasně. Takže na poslední chvíli jsem si myslím, že jsem odpověděl správně 36.
0: I já jsem to tak dala.
1: Ano.
0: A konečně,
1: ale já jsem strašně dlouho přemýšlel, člověče, já jsem to vypočítával tak složitě.
0: Ale většina z vás... zpátky do školy.
1: No, já myslím, že vůbec právě naopak, že by nás ještě vyhodili.
0: Ale já pořád vedem.
1: Já jsem se přes správnou odpověď propadl ještě níže, jsem 683, prosím vás.
0: Víte, kolik je v Česku základních škol?
1: Ne, nevíme.
0: 2900, 4300, 6700.
1: No tak to teda vůbec netuším. Kolik může být základních škol? Já bych si tipnul, že jich není tolik, jak si myslíme, a že jich je 2900. Přece jich nemůže být 6700, ne. To je 4300.
0: To je Bčko.
1: No cože?
0: Já jsem říkala, že už to nemůže být Bčko znovu.
1: No je to znova Bčko. No vám to předtím to Bčko nebylo hlavně. U té první otázky. No tak dobře, tak já klesám i nadále níž a níž. Snad se budu zdávat i ceny na posledních třech místech. Tam bych bral podle mě nějakou tu cenu.
0: Který chemický prvek má značku FE? Chlor, fosfor, železo.
1: Tak to snad víme, naštěstí.
0: To víme.
1: Poměrně i rychle, takže tady by se mohl snad posunout, jenže to bylo všichni samozřejmě. Tady se nezískávají body, bohužel. To je tak jednoduchá otázka, že tady se body nezískávají. Cčko pochopitelně správně a uvidíme, no jasně, všichni z vás. No
0: tak
1: to se dalo čekat. 700 z vás odpovědělo správně v podstatě, že jo?
0: Tak jak moc rychle?
1: No, posouvám se o nějakých 33 míst, aby se neřeklo.
0: A vede Pája.
1: Eliška druhá, Stanley H2O třetí.
0: ČSOB nabízí k novému účtu voucher na nákup školních potřeb. Víte, v jaké hodnotě? 50 korun, 600 korun, 10 000 korun.
1: No, ta otázka je položená hezky, ty volby jsou sugestivně tak dané, že je jasné, co to asi bude, a navíc jsem to asi 4x říkal, protože partnerem dnešního kvízu je ČSOB a Mastercard, je to 600 korun, je to tak. Věděli vlastně všichni.
0: Všichni jste poslouchali.
1: Těch 80, co zvolili jiné možnosti, neposlouchalo. Já se posouvám mírně nahoru.
0: To znamená?
1: 623, člověče.
0: A Pája vede pořád.
1: Pája vede. Eliška a Stanley H2O pořád.
0: Které číslo je prvočíslem?
1: Jasně.
0: 51, 57, 59.
1: Jasně. To je takový tak nějaký, to že asi... dělitelný sebou samým. Jak to je vlastně prvočíslo?
0: No, tak.
1: Znáš tu definici? Já teda vůbec, aby se přiznal. Matematika je mi cizí.
0: Počkej, já poznám, jestli to vím.
1: Já jsem dával Cčko.
0: Takže jsi to dal dobře.
1: Dal jsem to správně. Hele, tady získám hodně bodů. Tady to bude dobré.
0: 388,
1: tady to bude
0: 51.
1: Dobré. Tady to bude dobré. To se posouvám výrazně výš. 468 rázem. A měníme se i na prvních třech místech.
0: Karin. Kdo je aktuálně ministr školství?
1: To asi taky tušíme.
0: Otto Klempíř, Igor Červený, Robert Plaga.
1: Teď jsem kliknul malinko vedle té volby, takže jsem si zdvojnásobil ten čas, chápeš, že jsem se netrefil na tu možnost, ale označil jsem správně, pochopitelně, doufejme tedy, že to je pan Plaga stále ještě.
0: Si prohlížela tu kravatu na obrázku.
1: Jo, podle tý kravaty jsi to poznala.
0: Ano.
1: To, jo, tak to je ten Plaga vlastně, on má tu červenou kravatu. No tak hezký.
0: No a většina z vás věděla.
1: Ano. Naprostá většina opět, takže tady šlo o rychlost zase jenom 425, no to je Karin stále první, to druhý, Linkskanslven vedle.
0: Jdeme dále, který z těchto termínů nepatří mezi běžné druhy školních prázdnin v Česku? Jarní, podzimní, zimní?
1: No, je, teď jsem se splet, podle mě.
0: Ne.
1: Jo, já jsem se splet, člověče. Že to jsou to zimní, ne?
0: Jsou to zimní, no.
1: Samozřejmě zimní prázdniny prostě nejsou, že jo? No. Já jsem se uklik, že jo?
0: Aj.
1: Ježíš, tady je obrovská chyba, Tomáše. No tak hele, na
0: jedničku... většinou jsou jarní,
1: na jedničku, by to, nebylo, samozřejmě,
0: ale
1: určitě.
0: Ale dalších 41 lidí se ukliklo stejně jako ty.
1: Taky nachytávka, no.
0: MM vede.
1: Klesám na 535. Tak jsem si už říkal, že to vytáhnu někam lépe. Ne.
0: Učitel národů Jan Amos Komenský vyrůstal. V Uherském Brodě, v Praze, ve Vídni.
1: To nevím.
0: A co zdal?
1: Dal jsem Ačko,
0: já taky.
1: Dal jsem Uherský Brod. Co? Proč ne? No jistě, je to tady.
0: Tak, kolik z vás?
1: Hele... No, 400, tak ta Vídeň zaujala 200 z vás, Praha 100 zhruba, takže jako ono to nebude zas tak hrozný. Nějaký to polepšeníčko, 80 míst nahoru, 450, první MM, Honza P, druhý Doraz, třetí, nebo Doraž, nevím.
0: Spočítej. 2 plus 3

0: krát 5 minus 1.
1: Ježiši Maria.
0: 24, 20, 16. To zopakuju ne ještě. 2 plus 3 krát 5 minus 1.
1: No.
0: 24, tak. 20, 16.
1: To jsou ty priority sčítání, násobení a odečítání, no, tak jako doufejme, že co? Cčko jsem dával správně, naštěstí pro to násobení je správně. 602 ovšem, ale vědělo to samý, jak to je možný, že to víte.
0: No,
1: když to vím já, viď, když to vím já. No, tak dobrý. Takže první místo MM, druhé místo Doraz, třetí místo Nikisek, budete zkontaktováni a já jsem se umístil na místě 430.
0: Já ani nevím, mě se to jen zobrazuje.
1: Jo, jasně. Tak to jsem mohl říct taky. A zachovat si trochu té zbylé důstojnosti. Evropa 2 příště snad lépe.
0: Bylo to úžasný.
1: Jo, blahopřejeme vítězům.
2: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Evropa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell. Pro doma.
7: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
9: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
10: Necítím se psychicky dobře.
11: Já už to nezvládám.
12: Potřebuju poradit.
13: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
13: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
13: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
13: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
13: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
16: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovici. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
17: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Mámu. Vytoň mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mámu známe už velice dobře, ale třeba nám dneska odhalí nějaký nečekaný úhel pohledu na ní. No, myslím, že spíš ne, prostě vytáčím.
1: Ano, ahoj.
0: Nazdar, Máti.
1: Poslouchejte mě, co se mě v noci se mě stalo.
0: Ježiši, ty jsi zase nespala, jo?
1: No, ale naopak. Já jsem ti usla tak hluboce, že jsem měla i sen. A představ si, že v tom stu jsem byla veverka.
0: Veverka?
1: Veverka, no.
0: No, ale tak zubama k tomu máš blízko, ochlupením lehce taky, tak proč ne?
1: No, hele, ale poslouchejte mě. Já, jak jsem byla ta veverka, tak jsem asi hlady pode mě. Já jsem loustala ty ořechy, jo, a rozlousklu jeden a tam nějaký stříbrný šaty.
0: Jo, takže to bylo z popelky ještě navíc.
1: No přesně tak, rozlouskla jsem druhej, tam byly nějaký diamantový a při třetím jsem se zbudila, hele, celá mokrá, říkám si, do prdele práce, já se kvůli nějaký debilní pohádce ani nenažeru. No, tak jsem šla do lednice a zaplať pámu teda. Pak jsem tam něco v tom, ale co já to mám za sny?
0: No jo, no. Pořád lepší, než nemít žádný, matko, za A, za B, pořád lepší mít, než že spíš, než že seš vzhůru, jako že to bývá u tebe.
1: No.
0: No. A my si voláme zítra, ne?
1: Samozřejmě, tak a ty mě nic nepovíš, jo, co je novýho u tebe, nebo tak.
0: Ale u mě to je pořád takový standardní, takže nemá co o tom mluvit. Ty jsi zdroj a studnice různých zajímavostí a zábav.
1: Vědomostí a zajímavostí, no, teď jo, tak někdo to prostě musí být chytrý v rodině. Dobře, Tomáško, tak mě volej zítra, jo?
0: Platí, čus?
1: Tak jo, ahoj.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
8: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
7: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
11: tak je to věta o jednom slově. Věta hula debilní povílení.
2: Na Evropě 2. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarma. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
14: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
15: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
14: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
15: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
14: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
16: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
17: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 16.00, naprosto na sekundu přesně, posloucháte Evropu 2 odpolední show a zprávy s Káťou Podrazkou.
2: Krásné odpoledne a my začínáme pozvánkou. Zveme vás totiž na víkend otevřených dveří u akustického modelu hlavního sálu Vltavské filharmonie v Mnichově Hradišti. Ve dnech 12. a 13. září si můžete zblízka prohlédnout model, na kterém světově uznávaná společnost Nakata Acoustics testuje a zpřesňuje budoucí akustiku sálu. Zároveň bude k vidění architektonický model stavby a brýle, které návštěvníkům nabídnou pohled na exteriéry a interiéry budoucího Národního hudebního centra ve virtuální realitě. Bezpečnostní složky dnes ráno zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. A teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Nové dobrodružné hřiště se otevřelo veřejnosti na zlínském sídlišti Jižní Svahy. Je na místě, kde vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular plánuje stavbu společenského a kulturního centra Republic. Nahradí zastaralé provozovny zvané Šmoulí město. Než začne stavba, děti si budou moci na hřišti postavit cokoliv podle své fantazie. K dispozici budou mít nářadí i materiál. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, kterým se v minulosti stal 8krát. Další z legend, Portugalec Cristiano Ronaldo, naopak ve finálové 30 už po 4. za sebou chybí. Užší výběr zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor, sedejte na D5 na 97. kilometru ve směru na Plzeň, probíhají tady práce údržby, a pozor taky na D8 ve směru na Prahu, máme tady hlášeno na 20. kilometru odstavené auto.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku je ale jasno až polojasno, odpoledne ale i tam dojde k přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť, přehánky a lokální bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují v rozmezí 18 na západě až 32 na východě. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: Je to tak a konečně se dostaneme k tomu, proč nám jako dětem připadal čas nekonečně dlouhý a táhnoucí se. Za chvilku na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: 16 hodin 16 minut tady před studiem Evropy 2 prší, docela vydatně musím říct, tak pokud jste na tom podobně, tak snad nejste přímo na dešti, abyste nezmokli a posloucháte někde v teple a v klidu. Každopádně říkal jsem, že se budeme bavit o relativitě času, která nás potkává jako malé děti nebo mladší než jsme teďka, že se nám všechno zdá tak nějak dlouhý, nekonečný a táhne se to a potom to zrychluje, nabírá to obrátky a jak říkali naše rodiče vždycky, počkej, jak ono to bude rychlý časem, tak skutečně už v té fázi jsme, aspoň já, je to teda rychlý. Vysvětlení dvojtečka zde, na Instagramu jsem to našel. V 10 letech trval rok asi 6 let, letní prázdniny byly samostatná historická epocha, Vánoce byly jednou za věčnost, píšou na vlny.cz na Instagramu. Částečně za to může prostá matematika, když je ti 10, jeden rok je desetina celého tvého života, když je ti 30, je to jen třicetina. Každý další rok je zkrátka relativně menší kus toho, co znáš. Jasně, zní to velmi logicky. A pak tady vysvětluju ještě další věc, která je pravda. Že vlastně rutina, kterou máme v dospělosti, je pro toho člověka velmi špatná a vlastně všechno se hrozně zrychluje, protože vlastně ubíhá všechno úplně stejně, rutině. Zatímco, když je člověk dítě, tady píšou, dětství vypadá tak strašně dlouhé, nenutně proto, že tehdy čas běžel pomalej, ale protože mezi 6. a 18. rokem se ti život několikrát kompletně překopal. To je pravda, že jo, vlastně změna školy, kamarádů a tak dále, koníčky, noví přátelé, noví kamarádi, znova. Za to mezi 31. a 32. rokem jsi možná koupil domů novou rychlovarnou konvici. Takže to je pravda, vlastně my děláme běžné věci a tady píšou hlavně, aby tomu člověku běžel čas pomaleji, aby měl ten pocit jako v dětství, takže musí mít nějaké zážitky, silnější zážitky, které za rok zažije, aby si je dokázal vybavit a tím pádem se mu zdá, že ten rok uplynul nějak pomalejc, že to prostě bylo v pohodě. Hele, je to vlastně relativní. Když se syn Elliot, který je ve druhé třídě aktuálně, zeptá, jak dlouho bude ještě chodit do školy, protože ho to úplně nějak nevzalo ta škola, tak je mi ženantní muži říct, že ho čeká možná ještě klidně 20 let. To by asi nedal. Každopádně zážitkům vstříc, Evropa 2 s vámi.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno, jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
9: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
13: Slyšíš to, co to je?
14: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
13: Tak to je pecka.
14: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
13: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
14: Podmínky akce u obchodníka.
13: Breno. Podlaha dělá domov.
15: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí.

0: odkazy na značkovou obuv, multifunkční hrnec a bytové doplňky. Čekají vás příběhy ze života, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky italské kuchyně. 25 receptů na skvělé domácí pici a vynikající sladkosti. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
1: Love Island je zpátky.
2: A tentokrát?
1: Plný svodů a zakázaného ovoce.
2: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
1: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Pitbull by se v Praze sakramensky zalíbil. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Areny. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Areně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: drogy u nějakého pachatele a to je vlastně ta jeho odměna, protože ten pánček ho pochválí, dá mu nějaký pamlsek, tak používají cvičné cíle takzvaně při tom tréninku, aby ten pes nepoznal, že to je vlastně cvičný cíl, že to jen tak narafičili a aby dokázal odhalit tu drogu a tím dostal pochvalu od pánička. Takže oni mu vlastně cíleně chystají takový ty dopaminový efekty. Seš dobrý, šikovnej, zvládneš to, takže mu nachystají vlastně jako pozornost v podobě falešného cíle jednoduchého. A já si uvědomil, že to vlastně dělá moje žena taky. Ona mi dá třeba nějaký jednoduchý úkol, aby mě za ně mohla potom pochválit. Ale vlastně funguje to skvěle, tak proč ne? Evropa 2.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Evropa 2 88,2 a 105,5 FM.
7: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz.
8: Prodoma. Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
10: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
11: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
12: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
13: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
14: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Justin Bieber za námi, odpolední show na Evropě 2 právě v plném proudu. A já tady mám zajímavý film, který přichází do kin, nebo respektive přijde brzy do kin. Jedná se o Whale Fall. Co já jsem si říkal, o čem to bude. Jako pád do velryby. A je to skutečně o tom, že potápěč Jay se potápí u pobřeží Kalifornie a během ponoru ho spolkne obří vorvaň obrovský. Jo. A je uvězněný v útrobách mořského tvora a má pouhou hodinu kyslíku na to, aby vymyslel způsob, jak uniknout. Představte si to, jsi říkal, ježiš, to je jako zajímavý námět, proč ne, ale tak listuju dál a tady skutečně v roce 2025 pozřela velryba nebo vorvaň 24-letého kajakáře nebo člověka, který jel na kajaku mořském. A celý to natočil otec toho člověka a skutečně po nějakých hodinách se mu podařilo, nebo po nějakých minutách, dejme tomu možná, ho ten vorvaň vyflusnul zpátky bez zranění. Takže se to asi jako dá, to se tam nějak dostat do té velryby a pak zpátky zase dostat živý a zdravý ven. Každopádně ten film Whale Fall o tom, jak vorvaň obrovský polkne potápěče, bude v kinech a bude to takový ten napínavý survival thriller o tom, jestli se ten člověk dostane za hodinu ven nebo nedostane. Vlastně úplně prvotní taková vize námě tohoto filmu je vlastně Jonáš. Biblický příběh o tom, kterak byl Jonáš k boží vůli pozřen právě velrybou a strávil tam 3 dny a 3 noci. Takový Eurovíkend ve velrybě. Evropa 2.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 17.00 na dostřel a Káťa Podraská přináší další zprávy. Jsme s vámi na Evropě 2 v odpolední show.
2: Krásné odpoledne. Bourání zbylé části vyhořelé budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně pokračuje. Majitel společnosti Krým před 14 dny demoliční práce přerušil a chtěl zachovat alespoň to rozo objektu. Podle odborníků by to ale nebylo bezpečné. Demolice by podle majitele měla být hotová do konce tohoto týdne. Spojené státy eskalují obchodní vyhrocenou válku s Kanadou. Od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci to oznámil Bílý dům. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Kanada nadále diskriminuje americký obchod, zejména prostřednictvím svého systému cel na automobily. A teď už Zuzka.
3: Karlovarský kraj pronajme budovu nevyužitého zámečku v Dalovicích u Karlových Varů pro školské využití. Získá ho na 10 let Waldorfská základní škola a mateřská škola Vlaštovka Karlovy Vary. Zámeček v minulosti sloužil někdejší střední zemědělské škole Dalovice. Ta se ale v roce 2019 sloučila s Chebskou a objekt byl od té doby bez využití. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová Sparta včera během slavnostního večera představila tři nové dresy, ve kterých odehraje nadcházející extraligovou sezónu. Černé, bílé a rudé. Pražané také věří, že se jim povede po páté za sebou posunout divácký rekord samostatné extraligy v průměrné návštěvnosti na domácí utkání.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Uzavřený je stále exit číslo 18 na D11, se opravují tady povrch vozovky, omezení tady potrvá až do 20. září, no a komplikace dnes čekají řidiče na D2 mezi 58. a 55. kilometrem ve směru na Brno. V místě se jezdí pouze jedním pruhem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: No a pojďme rovnou na zítřejší počasí, kde bude polojasno až oblačno, v Čechách ráno i skoro jasno, na východě nad ránem ještě až zataženo s dosnívajícím deštěm. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Tady u nás venku stále prší a řešíme tady ve studiu, jaký má déšť vliv na některé sporty. Více za chvíli na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: 17 hodin, 17 minut, odpolední show na Evropě 2 s vámi, díky vám za to. Venku tady aktuálně vytrvale poprchává už několik hodin a podle předpovědi počasí to má být tady nad Prahou zhruba podobné až do takové 8. 9. hodiny večerní, potom se to možná ustálí až na nulu. Jak to máte u vás v republice, to asi tušíte nebo vidíte na vlastní, nebo cítíte na vlastní kůži možná. A já jsem si říkal, jak některé ty sporty ovlivňuje právě déšť. Víme, že třeba fotbal se hraje samozřejmě v dešti, ten se hraje i za sněžení a za lehké sněhové pokrývky. Prostě fotbal se hraje pořád, byť je tam spousta simulací a tak dále, tak vlastně se nedbá až tak na to zranění třeba při vlhkém trávníku, protože mají kopačky, že jo, tak celkem dobře drží na mokru. A tady čtu, který sporty se vůbec nehrajou v dešti, třeba baseball a softball, právě protože míček se nasákává, je velmi těžký. Nadhazovač ztrácí kontrolu nad jeho rotací, tady píšu, a tím pádem může zranit pálkaře a navíc ta hmota mezi metama, ten písek se stává potom blátem a je to extrémně nebezpečný právě kvůli zraněním. Kriket to samý, plážový volejbal. Taky, když je lehký deštík, hraje se dál, pokud je ovšem velká průtrž mračen, tak písek se stává tuhým, tím pádem netlumí dopady a dorazy a může to být nebezpečné pro klouby a vazy. Plochá dráha na motorkách taky vůbec samozřejmě a tak dále. No a tenis. Já jsem si říkal, proč tenis se nehraje při dešti. Jo? A je to vlastně, tady to vysvětluji tím, že míček se nasákne, má úplně jiné odrazy, je velmi těžký a nebezpečný a stejně tak antuka se mění v bláto a tráva potom hrozně klouče, takže je to nebezpečný. A já jsem si myslel, že tenis se kvůli tomu, že se mu říkávalo a říká bílý sport, takže mají většinou na sobě hráči tenisu bílé oblečení a že by to vypadalo jako mis mokrý tričko, páč se to stává průhledným. A on je to tím míčkem. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Adela Walker, Three Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Zvětl si, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Teď platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
16: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mámu známe už velice dobře, ale třeba nám dneska odhalí nějaký nečekaný úhel pohledu na ní. No, myslím, že spíš ne, prostě vytáčím.
1: Ano, ahoj.
0: Nazdar, Máti.
1: Poslouchej, ti mě, co se mě v noci se mě stalo.
0: Ježiši, ty jsi zase nespala, jo?
1: No, ale naopak. Já jsem ti usla tak hluboce, že jsem měla i sen. A představ si, že v tom stu jsem byla veverka.
0: Veverka?
1: Veverka, no.
0: No, ale tak zubama k tomu máš blízko, ochlupením lehce taky, tak proč ne?
1: No, hele, ale poslouchej ti mě. Já, jak jsem byla ta veverka, tak jsem asi hlady pode mě. Já jsem louskala ty ořechy, jo, a rozlousklu jeden a tam nějaký stříbrný šaty.
0: Jo, takže to bylo z popelky ještě navíc.
1: No přesně tak, rozlouskla jsem druhej, tam byly nějaký diamantový a při třetím jsem se zbudila, hele, celá mokrá, říkám si, do prdele práce, já se kvůli nějaký debilní pohádce ani nenažeru. No, tak jsem šla do lednice a zaplet pámu teda. Pak jsem tam něco v toho, ale co já to mám za sny?
0: No jo, no. Pořád lepší, než nemít žádný, matko, za A, za B, pořád lepší mít, než že spíš, než že seš vzhůru, jako že to bývá u tebe.
1: No.
0: No. A my si voláme zítra, ne?
1: Samozřejmě, tak a ty mi nic nepovíš, jo, co je novýho u tebe, nebo tak.
0: Ale u mě to je pořád takový standardní, takže nemá co o tom mluvit. Ty jsi zdroj a studnice různých zajímavostí a zábav.
1: Vědomostí a zajímavostí, no, teď jo, tak někdo to prostě musí být chytrý v rodině. Dobře, Tomáško, tak mě volej zítra, jo?
0: Platí, čus?
1: Tak jo, ahoj.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na Česku.

0: pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Dejte své zahradě šanci. Dodejte jí eleganci. Barevné dlažby pro vaši zahradu. Venkovní dlažba Semlerock City Top Elegant Kombi v různých barvách již za 515 korun za metr čtvereční. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda.
1: Tyjo, to jsem teď říkal.
3: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na maximum.
4: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Středeční odpolední show na Evropě 2 vypadá jako minulost, už jenom proto, že přichází budoucnost znázorněná a stvárněná Ondrou a Petrem. Kluci, ahoj.
1: Ahoj, to si nás vlastně potěšil.
2: Čau, Tome.
0: Ne, tak no. V tuto chvíli aktuálně jste budoucnost této stanice.
2: Minimálně na 2,5 hodiny.
0: Ano, pak bude zase minulost této stanice.
1: A jo, tak to jo.
0: Ono se to vlastně neustále přelévá.
2: My to samý řekneme potom klukům z repateliéru.
0: No jasně, přesně. Jste přicházející budoucnost této stanice.
2: Jo.
0: A každý z nás má tu moc ovlivnit tu stanici, takže může vlastně v tu chvíli skončit. Když řekneš něco blbýho, tak může ta stanice skončit klidně.
2: Počkej, ale to už by byl fakt majstrštyk, udělat něco, aby zavřeli celý rádio.
1: Celou stanici.
0: Jako pojďme si říct, kluci, že nikdo z nás nemá tu sílu udělat něco tak dobrýho, aby jsme to zvedli vejš, možná Leoš samozřejmě.
1: Ano.
0: Ale máme možnost to tady poslat úplně.
2: Ale to vždycky Paťák měl takovou myšlenku, říkal na míst Androu. Hoši, je to jako dobrý to vysílání, ale vy musíte udělat každý vysílání něco, abyste měli pocit, že vás na konci 100% vyhodí.
0: No jasně. Takže jako jasně, nejlepší to asi nebude, ale máme šanci to fakt pokazit. Přesně. Fakt to poslat někam, aby se byli v té historii, že ty to pokazili celý tohleto.
2: No, tak jo.
0: Zkuste to třeba vy dva.
2: No děkujeme za to. Děkujeme,
0: máte možnost, rozjedem. Ale 2,5 hodinky jsou vaše. Schválně si zítra budeme mít kam přijít všichni.
1: Dobře, ale nehecuj mě.
0: A buďte u toho vážní posluchači, možná budete u historie této stanice.
2: No jo.
0: Tak čau.
2: Čau. Čau.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Evropa 2. 88.2.

0: Řízení ročně přijme okolo 2000. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dvě předehrávky dnes otevřou program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Trápící se Sparta nastoupí od 7 večer v pražském derby na Žižkově. Olomouc pak v těchto chvílích nastupuje v hanáckém souboji na stadionu jiného druholigového celku, a to Prostějova.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Práce na silnici brzdí provoz na D8 na 32. kilometru ve směru na Ústí. Omezení tady potrvá až do 12. září. No a řidiči se můžou zdržet taky na tahu číslo 35 u obce Jaroslav, kde se opravuje povrch vozovky.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra bude polojasno.
3: Naše dvojce je připravená, přejeme krásný večer.
4: Díky, že jste na druhé straně, že posloucháte, startuje Večer na Maximum na Evropě 2. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2 a startujeme středeční večer na maximum.
1: Druhý zářijový týden se nám zlomil do té příjemnější poloviny, protože pátek, respektive

0: Respektive víkend už je na dosah.
1: No ale zároveň pořád relativně daleko. Dva dny v práci ještě.
0: No jsme vlastně uprostřed. Někdo by řekl mezi půlkami.
1: Vy si ten středeční večer můžete ještě zpestřit písničkou na přání. Rádi vám něco zahrajeme, tak pojďte volat 257 400 888.
0: Ve 6:45, tak jak jste zvyklí, song za trest, takže jestli vás při středě někdo naštval ve škole, v práci, na rande, na cestě,
1: prostě kdekoliv,
0: dejte vědět a normálně mu to nasolte.
1: No a za chvilku ve studiu taky Petr Švancara s rubrikou Žádný švanci.
0: Jo, mám téma, kakao.
1: Kakao.
0: Kakao, téma kakao.
1: Dobře. Téma pro děti za chvilku s Petrem Švancarou na Evropě 2. 18 až 20.

0: Hudební švanci na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, je tady rubrika Žádný švanci.
2: Zdravím všechny švanci u telefonu.
3: Miláčci.
1: Halo, halo.
3: Dáte si někdy kakao, kakajíčko?
2: Člověče, já to dávám jenom na krupičnou kašu. Jenom na krupičnou kašu a ta krupičná kaše mimochodem rozděluje republiku na míchače, takový ty jako, že uděláš krupičnou kašu, dáš na to granko nebo to kakao.
1: Másličko.
2: Máslo do toho bochneš a já ještě jsem specialista, já opravdu tam dávám aspoň 2 deci toho cukru.
3: A jasně. Trošku z kořice.
2: Vůbec. Ne. To dáváte vy v Mostě. A pak to zamícháš. A jak to máte vy dva?
1: Ty to mícháš?
2: Míchám to úplně
1: ty
2: prostě.
1: Ty jsi hovado.
2: A ty to mícháš?
3: Ne.
2: Vy to normálně jete z kraju.
1: Ostrůvek.
2: Zjistil jsem.
3: Ale to podle mě existují nějaký psychologický profily, že ty lidi, co to fakt zamíchají a udělají z toho tu kejdu, ano, tu kaši.
2: Já tomu říkám risotto.
3: No. Že to nemají... To nemají v životě v pořádku.
0: Večer na maximum.

0: Středeční večer na Maximum, středeční Evropa 2. Tak hop, jdeme na to, kdo je na drátě.
1: 257-400-888, halo, tady Evropa 2.
2: Ahoj kluci, já jsem hrozně ráda, že jsem se dovolala. Teď jsem teda z toho malé nabourala, ale
1: Ježíš.
2: Mám velkou radost.
0: Jsme pojištění, všechno v pohodě.
1: No ale kdo se dovolal, kdo se skoro vyboural?
2: Ahoj, já jsem Soňa.
1: Ahoj Soni, vítáme tě. Co ti můžeme zahrát, pro koho to bude?
2: Kluci, já bych strašně ráda písničku od Rybiček. Mají to s holkama, nevím, jak se jmenuje, ale pouštěte mi to teďka kamarádky a docela na tom ujíždíme, takže na cestu z práce.
0: Jmenuje se to Já dneska slavím.
2: Tak, já dneska slavím, že jedu domů.
1: Hurá!
0: Skoro se bojím zeptat, je důvod něco slavit, anebo prostě jen tak, že to máš ráda?
1: Že jede domů.
2: Že jedu domů z práce, tak
0: pozor.
2: Slavím.
0: No tak to je důvod k oslavě.
2: To je.
1: Tak přejeme šťastnou cestu, hlavně bez bouračky a hrajeme ti na Evropě 2. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Evropa 2.

0: Středeční Evropa 2, středeční večer na maximum, díky, že ladíte.
1: Dneska je zajímavé datum, 9.9.
0: No jo.
1: Řekl bych až magické.
0: Jsem si to vlastně uvědomil až teď, 9.9.
1: Jenomže já se chci věnovat zítřku, který nastane už za pár hodin, 10. září. Je tady zajímavé výročí, které se zítra odehraje.
0: No.
1: Je to výročí poslední oficiální popravě gilotinou. A zkus si tipnout, kdy naposledy byla sťata hlava a taky v jaké zemi to bylo.
0: Ty jo.
1: Proč o tom mluvím? Bylo to relativně nedávno z mého pohledu, kdy už bych řekl, že se takový popravy dělat nebudou.
0: Ty jo, teď se možná úplně odkopu. Já mám pocit, že jsem o tom nedávno něco čet. No jenomže v té informační záplavě všeho si nejsem jistý. Tak pojďme zkusit. Já bych teda zkusil, že to bylo ve Francii, ta poslední poprava.
1: Velmi dobře. Je to tak.
0: Tak oni s tím taky trošku přišli, ne?
1: Oui.
0: A myslím, že to bylo v 70.
1: No, to dobře, opravdu to máš asi naštudované.
0: Tak vidíš, tak jsem to fakt četl.
1: Mě to překvapilo, že poslední poprava gilotinou byla 10. září 1977.
0: No.
1: Kamaráde, to je před 49 lety, kdy se ještě popravovalo gilotinou. To já myslel, že se to dělalo jenom ve středověku. Dávno.
0: To ne.
1: A ono před 49 lety ještě. No, byl to teda muž, který byl popraven za umučení 22-leté ženy, kterou teda jako zabil. A byl potom zabit taky. No tak relativně nedávno, bacha na to, aby se to nevrátilo ještě. Přátelé!
0: Hele, takhle, nechci nikomu přát nic špatného. Možná, že když obecně nad námi visí takhle vysoký trest.
1: Jo.
0: Víš, takže
1: že by to třeba odradilo ty zločince.
0: Třeba jsou lidi opatrnější.
1: Přátelé, hlavně nestrácejme hlavu.
0: Doslova.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu. Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
2: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
4: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Více na mercedes-benz.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
14: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Tentokrát, halo, kdo se dovolal?
1: Tady Pepík Urban z Kamenné Lhoty.
0: Ahoj Pepo,
2: tak počkej.
0: Tady taky Urban, ale Ondřej.
2: Ondro, to jsou nějaký jo. Tady vaše rodinný kšefty, nebo co se tady děje?
1: Zdravím Ondru taky a on Petra.
0: Já myslím, že Pepu v rodině nemám, takže nejsme rodina, že ne Pepo?
1: Nejsme, no, známe se takhle, no, trošku podle vidění.
2: Ale vlastně, možná kdysi dávno, x kolen zpátky, možná.
1: Tak.
0: Tak nebudem to lámat přes koleno, Pepo, pojďme k muzice, co ti můžem zahrát?
1: Prosím tě, já chodím na pohoubách a je to špatný nějaký, mám jich asi 15 zibů pěkných, ale tak bychom dali Houby magický od Kabátu.
0: Jo, to je tematický, to
2: vlastně
0: je dobrý.
2: Vlastně nehrajem to moc, ale rádi ti to protočíme.
0: No ale počkej, říkáš 15 hřibů a to je špatný, to je málo?
1: No ne, oni v minulý pátek to bylo úplně jinačí, to byl plný košík a dneska už jich je pár a jsou červivý. Jak je sucho, no, začíná být sucho.
2: No a kde chodíš zhruba jako, aby jsme si udělali představu?
1: Někde v lesích nad Kamennou Lhotou.
2: No dobře, ale kde?
1: No, nad Kamennou Lhotou jsou lesy.
0: A to je Vysočina, nebo co to je?
2: Co to je?
1: Jo, na Vysočině, jasný, na Vysočině. Kamenná Lhota určená celá za volou.
2: Já jsem blbej, já jedinej z republiky nevím, kde přesně je Kamenná Lhota.
1: Jo, aha.
2: Ne, takže na Vysočině, ale to se říká, že Vysočina a Orlický hory, že prý to není na houby ideální.
1: Není, je moc sucho, potřeba zapršet, jinak to bude čudu.
0: I přesto si dobré, že se na ně vydal, teda klobouk dolů.
1: Jo. Tak.
2: Tady ještě čtu, že v Česku je nový hřib, jmenuje se hřib štíhlotřený. Že to je prý houba z Ameriky, jsem dotáhla.
1: Tak to jsem ještě ani neviděl.
2: No, vidíš, tak...
1: Tam mám hřiby, smrkový, dubový a takovýhle. No.
0: Tak Pepo, držíme palce, ať ještě něco najdeš. Jo. Hrajeme ti aspoň houby magický na Evropě 2. Ahoj.
1: Jo. Tak děkuji, mějte se, čau.
2: Ahoj, čus.

taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění a já tě

0: Posloucháte Evropu 2 a středeční večer na Maximum.
1: Říká se, že nejsilnější cit na světě je láska.
0: A ještě se podle mě říká, že to je láska k dítěti.
1: Taky se říká, že láska nemá hranice.
0: Ano.
1: Ano. Já teda nejsem žádný filozof, myslím, že na tom se asi shodneme ani jeden z nás. Asi to budeme těžko komentovat. Na druhou stranu, něco na té síle lásky bude, protože teď aktuálně si před jedním americkým farářem řekl ano pár, kdy pánovi je 107 let.
0: Ne.
1: 107 a jeho nevěstě 84.
0: 84, dobrý.
1: Jo, ty jsi myslel nějaká mladice.
0: Gold digger.
1: Ne. 107, muž, žena 84 a řekli si ano.
0: To je hezký.
1: Vlastně myslím si ideální věk na manželství. Víš, že už si jako všechno vyzkoušeli.
0: Jo, už jo, se vydováděli.
1: Jo, mimochodem pozor, fyzičku pořád mají. Děda každý den prý běhá 5 kilometrů.
0: Nekecej.
1: Ve 107 letech.
0: To já neuběhnu ani v 38.
1: A on 107 a běhá. Navíc vlastně další plus pro to uzavírat svazek manželský v tomhletom věku je, že už jsi to vlastně rozmyslel. Víš, že jsi měl dost času přemýšlet a v těch 107 letech už si řekneš, no, nejvyšší čas.
0: Nevěsta měla trpělivost, jestli čekala na žádost o ruku třeba 60 let.
1: Tyjo, je pravda.
0: Vydržela.
1: Tady nepíšou, jak dlouho spolu chodili, jestli spolu začali ve 20.
0: A kdo si počká, přesně, ten se dočká.
1: Přesně, ať je láska.
2: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Mark Dan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2 a je to tady. Song za trest.
1: Máme za sebou středu, pro někoho to mohla být bouřlivá středa, nepříjemná středa a my si o tom chceme pokecat.
0: 257-400-888, číslo sem k nám do studia, myslím si, že víte, ale stačí teď vytočit Evropu 2 a potom už to můžete komukoliv namazat.
1: Zahrajte někomu song za trest. Volejte Evropu 2.
2: Evropa 2.

0: za trest.
1: Evropa 2 večer na maximum a ani dneska nebude chybět song za trest.
2: Halo, kdo bude trestat dneska?
3: Ahoj, Radka u telefonu.
2: Ahoj, tak pojď.
3: No, chtěla bych potrestat svýho nadřízenýho, protože mě nebaví, jak si myslí, že budu pokaždý tam, kde on chce, kdy chce a za kolik chce. Tak mě to vadí.
1: Pracuješ
3: jako nadřízenýho.
1: Jako asistentka pracuješ nebo?
3: Pracuji jako asistentka, taková kancelářská práce, ale ve své podstatě jeho myšlenka, že mám čas pokaždý, když si pískne, je už zoufalá.
2: Jo, jakože to je takový to SMS-ka v půl druhý v noci, že ráno v 7 potřebuje mít hotovou prezentaci. Přesně. Slečno, udělejte mi.
3: Přesně. Ráno buď na poradě v 11, odpoledne, zítra taky a podobně.
1: Rodinný život, no? Jak vypadá tvůj rodinný život?
3: No, teď dost katastrofálně a proto mě to jako nebaví.
2: No, kdyby jsi si vzala toho svého šéfa, tak by se to dost vylepšilo.
3: Což bych hodně nechtěla, teda si pojďme otevřeně přiznat. To jsou věci, které jako úplně nebudou fungovat. Když bude šéf vypadat jinak a bude o 20 let mladší, tak pak možná, ale teď to úplně není ono.
1: Okay. No dobrá, tak dáváme ti prostor, abys mu přes éter Evropy 2 něco vzkázala. Je to na tobě.
3: No tak já bych mu chtěla vzkázat, že můj osobní život je pro mě priorita a ty si, zlatíčko, už trošku trhni nohou.
0: Song za trest.
1: Tak to byl dneska ostrej vzkaz.
2: Milý šéfe, pane vedoucí, tohle je pro vás song za trest.
1: Tady jsou Činasky a jejich všeříkající název vedoucí na Evropě 2. Kolegyně.

0: Činasky a vedoucí, to byl dnešní song za trest Evropy 2.
1: Bylo to od naší posluchačky Radky pro jejího šéfa, který vůbec nectí soukromý život. Klidně ve 2 v noci pošle SMSku, že ráno musí mít Radka hotovou prezentaci a nezajímá ho, že může spát anebo dělat cokoliv jinýho. Prostě ráno musí být prezentace hotová a ona mu řekla, miláčku, tak takhle teda ne.
0: Trhni si nohou. Já si říkám, já bych vlastně byl rád, kdyby nám šéf napsal v noci SMSku, kluci, zítra ráno vysíláte od 6. Já bych chtěl, aby ta SMSka přišla.
1: My na to vlastně celou dobu čekáme.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Posloucháte Evropu 2, kde startuje druhá polovina Večera na Maximum.
2: Maximum

0: Posloucháte Evropu 2, večer na maximum.
1: Ani jeden z nás na rukách nemáme klasické ručičkové hodinky. Ty máš na ruce chytré hodinky, já nenosím vůbec žádné hodinky, ale i přesto si o těch ručičkových hodinkách můžeme něco říct, protože já jsem narazil na zajímavost.
0: Já jenom se zeptám, ty jsi nikdy nenosil hodinky?
1: Ne.
0: Jakože se ti nikdy nelíbily?
1: Necítil jsem tu potřebu, já ten čas vidím na telefonu. A nebo se podívám kolem sebe. Třeba v Brně, když jdu po náměstí, tak se podívám na orloj a hned vím, kolik je hodin.
0: A zároveň všem ukážeš, že nejsi žádný blbec, že umíš hodiny.
1: No přesně.
0: No, přitom ty máš ale hezký ruce na hodinky.
1: Děkuju. Ale ty ručičkové hodinky, když půjdeš do obchodu, tak ve vitríně, anebo třeba v katalogu, v časopise, drtivá většina hodinek těch ručičkových má nastavený stejný čas.
0: Já vím, kam míříš.
1: Jo?
0: No, 4:10. Nepřekej, jak to takhle?
1: Ne.
0: No, ne, za 10:04. Nebo jak je takhle, já ti to ukazuju, takový
1: no,
0: to Včko.
1: No, to je 10:10, ne?
0: 10:10.
1: To je 10 hodin a 10 minut.
0: Jo, sorry. Já vám totiž teďka někdy čet v souvislosti s umělou inteligencí.
1: Ty bys měl trošku zopakovat ty ručičkové hodinky.
0: Já takhle koukám digitálně. No tam totiž psali, že vlastně umělá inteligence většinou, když chceš vygenerovat hodinky, tak ti vždycky vygeneruje ten čas 10:10.
1: No ale proč? Protože ty ručičky, ty jsi to ukazoval těma rukama.
0: To Včko.
1: Vytvoří Včko, to je jako úsměv. Smile, jakože se ty hodinky smějí.
0: Aha.
1: A tím pádem zákazníkovi vytvoří trošku lepší náladu, úsměv a je větší šance, že si je koupí.
0: Fakt?
1: 10:10.
0: Je pravda, že jsem šel kolem výlohy, kde se na mě ty hodinky krásně smály a pak jsem si uvědomil, že bych musel prodat ledvinu, barák, manželku, dítě.
1: A trošku se zamračil.
0: A trošku jsem se já zamračil.
2: Večer na maximum.

0: Posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: No, pojďme se podívat do Polska, kde se stalo to, co se vlastně relativně často děje i u nás v České republice. Auto jede po kolejích. Víš, někde, když se třeba míjí auto a tramvaj, aha, a dá se dál pokračovat nejen po silnici, ale i po kolejích, no tak tam prostě to auto nějak blbě vjede a jede. A teď drncá. No a představte si, že jedna polská seniorka takhle poskakovala, drncala po kolejích asi 150 metrů. 150 metrů. Aha. Čest jejím tlumičům, dali to. Potom, jo takhle, dokonce tady píšou, že minula i tramvajovou zastávku. Představ si, že ty lidi čekali na tramvajové zastávce a teď kolem nich předrncala ta seniorka. Hmm. No, pak samozřejmě to auto zastavila, protože dál už nejelo, museli přijet hasiči a babičku vysvobodili. Hmm. Auto, totálka a tak dále, oprava. Ale zajímavý bylo, že oni se tý seniorky ptali, jestli jí to nepřišlo divný, že jí to auto strašně drncalo, to muselo být obrovský rány, teď to s ní muselo házet v tom autě, jestli jí to nepřišlo divný, že jede po kolejích. A ona řekla zázračnou větu, že považovala tu trať za špatnou silnici.
0: Já myslela, že jedu po D1. No, no.

0: 2574888, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Haló, kdo bude diktovat tentokrát?
2: Ahoj, tady Pavel.
0: Ahoj Pavle, vítáme tě. Co to bude a pro koho, povídej.
2: Tak já bych si vybral od Krištofa písničku Hollywood a bylo by to pro mýho syna Jendu.
1: Dobře, už to tady hledáme, připravujeme. Pro Jendu, pro tebe, hrajeme.
0: Měj se krásně.
2: Děkuji moc.
0: Pavlíku, ahoj.
1: Díky, ahoj, čau.

0: Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Narazil jsem tady na takové vychytávky, jak šikovně obelhat své tělo. A chtěl bych se o to podělit, protože to jsou praktické rady do každého dne.
0: Potřebuju bojovat s únavou. Dokážeš obelhat tělo, aby se necítilo unavené?
1: Jistě. Vybral jsem tady 4 body a jedna z nich je právě únava, nebo
0: super.
1: Jeden z nich je právě únava. Málo energie, tak stříkněte na svoji tvář studenou vodu. Já to překládám z angličtiny, aby bylo jasný. Splash cold water on your face.
0: Jasně, takže můžu jít k umyvadlu a tak jako se lehce pocákat, anebo prodávají dokonce i spray, že si můžeš pocákat vodou obličej.
1: Třeba, ale myslím si, že ta studená voda z vodovodu je mnohem lepší, efektivnější. Prostě opláchnout se studenou vodou.
0: Dobře.
1: Pak je tady druhý bod. Pokud se cítíš jako lenošně, tady píšou lazy v angličtině,
0: jo.
1: Tak taková vychytávka, čisti si zuby levou rukou.
0: Jo, totiž, no, ono záleží. Když jste levák,
1: ty
0: tak
1: jsi
0: pravou,
1: levák, ty jsi zrovna
0: já
1: levák.
0: Bych musel přesně opačně.
1: Zkrátka čistěte si zuby tou rukou, kterou běžně nepoužíváte.
0: Že zapojíte druhou hemisféru mozkovou.
1: A najednou vlastně ten mozek už není lazy, ale začne fungovat.
0: No to je dobrý, třeba já to mám i když jim polívku, tak si vyměním občas lžíci do druhé ruky a taky mi to pomůže.
1: Vidíš.
0: Pravda,
1: vidíš.
0: Pravda.
1: Třetí bod, nemůžete usnout, mrkejte velmi intenzivně po dobu 1 minuty.
0: Mrkejte, jo.
1: Prý to pomáhá, 1 minutu mrkat a usneš jako miminko. A čtvrtý bod, který mi přišel zajímavý, když jste nervózní. Občas se to v životě stává před nějakým důležitým vystoupením nebo prezentací, nebo se máte jít představit tatínkovi vaší budoucí nevěsty třeba.
0: No.
1: To je jako nervózní situace. Chytněte svůj nos, zacpěte si ho vlastně a nedýchejte.
0: Jak dlouho zhruba?
1: Třeba 10 minut, dokud neomdlíte. A pak nervozita opadne.
0: To vyřeší každý váš problém.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Večer na Maximum, Evropa 2 a teď vy.
1: 257-400-888, koho vítáme v éteru Evropy 2?
2: Ahoj, tady je Marek.
1: Ahoj Marku, jak
0: Marek,
1: se máš dneska?
0: Mimochodem toho času v autě, myslím.
2: No, jsem v autě a jsem po návratu z teambuildingu a jsem takovej trošku unavený.
1: No tak my to rádi, potřebujeme to oživit, to je jasný. Čím to bude?
2: Jdeme s Swedish House Mafia.
0: Dobře, najdeme to. Mimochodem, takový test toho, jestli byl team building povedený. Jaký je dneska den?
2: Středa, ale je to těžký.
1: Zajímavý test.
0: No, chvilku přemýšlel, ale tak já jsem čekal, že řekne třeba úterý, víš, po team buildingu.
1: Tak Marku, máme to nachystaný, Swedish House Mafia pro tebe na Evropě 2. Ahoj.
0: Ahoj, čau.
2: Perfektní, ahoj. Let's go! Session na Maximum.

0: Krásný středeční večer vám přeje Evropa 2, dvojce Ondra a Petr.
1: Jak ty se tváříš na samořízení?
0: Dobře, občas to může pomoct, ale radši to trošku kontroluju pořád.
1: Jo?
0: Jo.
1: Mně se to teda líbí moc. To třeba, že ti vyrobí auto a to auto ti samo přijede před barák do garáže. Mi přijde sexy.
0: Dobře.
1: Je to dobrý. No, každopádně, teď spustili samořídící taxíky. Je to super. A to, o čem budeme mluvit, vlastně není chyba toho systému samotného, ale chyba komunikace. Mm-hmm. Představ si, že šli z hospody kluci, parta, a chtěla se právě svést tímhletím samořídícím taxíkem. Mm-hmm. Tak si ho přes apku objednali, ten přijel, oni nastoupili, jenomže jak se prostě večer popíjelo, tak se na té mapě uklikli. A místo, aby jeli třeba o dva bloky domů.
0: Jenom o dva bloky?
1: No, kousíček. No tak dva bloky v Americe. No, prostě kousek. Měli třeba 10 minut, dejme tomu. Tak jeli 3 hodiny do vedlejšího města, protože se uklikli na mapě.
0: Aha.
1: A jak byli nalitý, tak v tom taxiku usnuli. Sedli, usnuli.
0: Jasně.
1: A ten taxik je prostě vez a odvez je pryč do vedlejšího města. No a zjistili to tak, že se ráno v tom taxiku probudili. A pořád jim běželi prachy. No, takže samozřejmě přeplatili mnohem víc, ale říkám si, že to je právě ten zádrhel toho systému, kdyby tam asi byl taxikář...
0: Tak je vykopne z toho auta, vypadněte vy, ožralové, už jsme na místě.
1: Já jsem chtěl říct, že se zeptá, jestli jede správně. Ale...
0: On by je dovez, ale pak by je vykopnul.
1: A pak by je prostě vykop. Má to ještě svý mouchy.

0: Večer na Maximum Evropa 2 a je tady last call.
1: Poslední telefonát středečního večera, tak kdo to dneska uzavře? Haló?
0: Haló?
2: Zdarec, tady Pepa.
1: Ahoj Pepo. Tak co to bude? Co vybíráš nakonec?
2: Můžeme Offenbach?
1: No můžeme. Dáme Offenbach.
0: Rádi.
1: Chceš to někomu věnovat?
2: Jen tak všem, co zvládli dneska tu středu a už jsou doma a... Jen, mají pohodičku.
1: Jen tak z plezíru, jak se říká.
2: Jo.
0: No
2: jo.
0: Promysli si to, jsi poslední z posluchačstva, kdo dneska promluví do vysílání.
2: No, tak radši, abych to neskazil, tak to tak asi
0: nemám. Krásně jsi to zakončil. S úctou, respektem, pokorou.
1: Pepo, tak díky za výběr a hezký zbytek večera přejeme.
0: Čau.
2: Díky, kluci. Zatím, čau.

0: Středeční večer na Maximum Evropy 2 už se blíží do finále.
1: Tak nám to uteklo. Za chvilku finále s Petrem Švancarou a probereme nápoj, který bychom mohli pít před spaním, a to sice...
0: Slivovicu! Ne? Co?
1: Vlastně to by taky šlo. Myslel jsem původně kakao, teď si říkám, jestli to kakao je ten správný nápad.
0: No nic, uvidíme. Tak Petr Švancara a jeho rubrika Žádný švanci za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. 88.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, je tady rubrika Žádný švanci.
2: Zdravím všechny švanci u telefonu.
3: Miláčci.
1: Halo, halo.
3: Dáte si někdy kakao, kakajíčko?
2: Člověče, já to dávám jenom na krupičnou kašu. Jenom na krupičnou kašu a ta krupičná kaše mimochodem rozděluje republiku na míchače, takový ty jako, že uděláš krupičnou kašu, dáš na to granko nebo to kakao.
1: Másličko.
2: Máslo do toho bochneš a já ještě jsem specialista, já opravdu tam dávám aspoň 2 deci toho cukru.
3: A trošku z kořice.
2: Vůbec. Ne. To dáváte vy v Mostě. A pak to zamícháš. A jak to máte vy dva?
1: Ty to mícháš?
2: Míchám to úplně
1: ty
2: prostě.
1: Ty jsi hovado.
2: A ty to mícháš?
3: Ne.
2: Vy to normálně jete z kraju.
1: Ostrůvek.
2: Zjistil jsem.
3: Ale to podle mě existují nějaký psychologický profily, že ty lidi, co to fakt zamíchají a udělají z toho tu kejdu, ano, tu kaši.
2: Já tomu říkám risotto.
3: No. Že to nemají... To nemají v životě v pořádku.
0: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
3: Hodinka R&B a hip-hopu, rap, ateliér, už za okamžik.
1: A my dva se těšíme zase v pátek od 18 hodin na Evropě 2.
3: Ahoj.

0: Rap Ateliér na Evropě 2.
1: Tak, dobrý večer, jsme tady.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vlastně s deštěm rostou houby a ze s každou středou přicházíme my.
2: Tak a to moudrost od těba, brášku, si prekvapil.
1: Od září. No ale takhle, ono to byla taková legrace, protože jsem čet někde o prázdninách, jak byly ty extrémní vedra, že letos houby už vůbec nebudou růst, že vlastně víš, jako to tak vyschlo a proschlo, že vůbec jako. A teď samozřejmě hezky poprchává, prostě ve středu, podvečer, večer, skvělý, už od odpoledne prší, tak vlastně jsem si na ty houby vzpomněl, no.
2: Doufám, že iba kvůli tomu počasí.
1: Jo, a ještě prosím tě, i přišla nová houba ze Severní Ameriky, je to nějaký takový hřib, ale takový skinny hřib. Jo, představ si, jako kdyby byly dívky podsaditý a najednou jedna mezi nima skinny. Tak to je teďko nějaký hřib, člověče, a prej se sem dostal, že se kupujou semena různých těch borovic a tohodle v Americe a tam prej ty spory evidentně byly a tudíž je nový druh hřibu tady v České republice.
2: Fakt se bavíme o tom, o čem se bavíme, alebo jsem mal mikrospánok?
1: Ne, opravdu to je, je to úvod rap ateliéru, ale houbaství. Myslíš, kolik bude houbařů, který zároveň poslouchají rap?
2: Kámo, podle mě ty jsi jediný. Dezolat.
1: Počkej, ale já vůbec nejsem při tom houbař, že?
2: No, ale...
1: ale budou, kámo, já ti říkám, že budou. Akorát to budou houbaři, který nechodějí na ty houby, který rostou v létě, ale na ty houby, který rostou na konci října.
2: Stop, začíná rabatelier.

0: Rebatelier, Evropa 2, to, čo práve teraz zladíte, a ja by som chcel pochváliť českého repera, ktorého
1: cením. Ja som si chcel pochváliť, nie.
0: Teba určite ne. Za ten pôvodný predošlý vstup ťa rozhodne budem chváliť.
1: Áno.
0: Ty dezolátny hubar. A chcel by som pochváliť PTK.
1: Áno.
0: Pretože prekonal Rohonyho rekord, pretože Rohony do nedávna držal rekord vlastne...
1: V pití piva, nebo v čem?
0: Tam možno tiež, ale aj v hitparádach, pretože jeho track Letná držal rekord za prvých 24 hodín v počte streamov, až že to bol
1: pekne,
0: vlastne najrýchlejší hype, pretože jak to bola hymna pre Spartu, futbalový klub, a ešte to vychádzalo vlastne z toho známeho tracku Dragostad in the Ozone, tak to bolo hodne riešené a hodne chytlavé pre mnoho ľudí. A PTK teraz prekonal tento rekord, pretože za prvých 24 hodín získal viac než 500 000 prehratí. A track sa volá tak, že ho nemôžem ani zmieniť, ale volá sa to tak, keby to preložím do angličtiny, čo by som mohol, takže bitches v pozoru.
1: Bitches v pozoru.
0: To prvé slovo som musel preložiť, asi to chápeš.
1: To je v pohode.
0: Zároveň kúpil aj svoje priateľkyni auto.
1: Áno.
0: Takže to je ako, čiže veľmi pekné gesto, takže sa mu darí.
1: Mohl by si říct značku, nebo něco takového třeba víc to specifikovať?
0: Tak je to také modro-bielé logo.
1: Je to takový modro-bílý logo.
0: Máš oproti sebe.
1: Jo, ano, už vím. Tak to je dobrý, no. A jako třída, dejme tomu střední, vyšší, nebo
0: kámo, nevím.
1: Malý.
0: Už ma neotravuj s takými informáciami.
1: Víš, jako obsah třeba motoru. Aby sme ako videli, víš, proste.
0: Neviem, proste sa mu darí, je v prime a ja som si tak vravel, že je možné, treba, že ďalší rok oznámi aj on jednu veľkú show. Ja si myslím, že je taký ďalší v poradí, pretože Izo už za pár dní, v podstate nejaké cca 2 týždne to vychádza, má tu Double O2 Arenu a v rámci toho ešte mal teraz pár dní dozadu krst svojho aktuálneho albumu Exit Upalice.
1: Áno, áno.
0: Kde prišlo cca, ak som to dobre pochopil, okolo 5000 ľudí, čo je ako hodne slušné vzhľadom na to, že má dve vypredané O2 Areny. A vyzeralo to hodne slušne. Tento album má už tiež cez 30 miliónov streamov. Takže toto šlape veľmi, veľmi pekne a zároveň ďalšia členka Milión plus Sara Rikas, album Ja Sara, debutové, už prekonala zase hranicu 100 miliónov. Takže treba pochváliť týchto ľudí, pretože si myslím, že to ťahajú správnym smerom. A myslím si, že PTK je jeden z ďalších ľudí, ktorý by mal urobiť nejakú väčšiu show.
1: No tak ono už, tá O2 Arena sama o sobě, nebo myslíš jako úplně velikou, jako?
0: Tak PTK hral možno na největším pódiu někde na nějakých festivaloch, ale ten solo koncert si myslím, že O2 Arena by byla pro něho asi největší zatím určitě, takže uvidíme, či se dopracuje tímto směrem.
1: Je jich třeba tak kolik? 2-3%, ne? Úplně takových těch top jako lidí. Jsem poslouchal jeden z nejposlouchanějších podcastů na světě a tam právě jako říkal jeden ekonom, který teda nevěštil vůbec dobrý věci, jo, v rámci jakoby AI, bubble, jo, taková ta bublina, která se nafukuje a nejspíš praskne. A on právě říká, hele, jako když se dostane to do těch jako 2-3%, těch jako top lidí, v jakýkoliv, to je úplně jedno, co je ta branže, jestli to je bankovnictví nebo rap, jo. A on říká, no, samozřejmě nejtěžší je potom se tam jako udržet, jo, a nejhorší to mají potom ty následující procenta po těch 2-3, třeba těch 7. Víš, to jsou přesně ty, který jakoby vlastně už jenom tak jako paběrkujou, no.
0: Je to tak? Udržet se je... Najťažšia disciplína.
1: Vlastne v živote, v prírode proste.
0: Tak aj v športe.
1: Přežít.
0: Keď niekde vylezieš a potom sa máš držať, tak to začne bolieť.
1: No a myslím si, že udržet sa v takovém třeba vězení, akože nás spousta lidí poslouchá ve vězení. To teprve si myslím, že by každej čumiel.
0: A o tom sa budeme baviť, pretože Hector mal teraz problémy so zákonom a nám prišiel ďalší dopis.
1: Áno, áno.
0: Takže láte ďalej, Európu 2, Rebatelier a Hubársky špeciál pokračuje ďalej.

0: taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.

0: Pěkný večer, posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. My jsme tedy už tak nějak týzovali před chvílí, že budeme mít korespondenční okýnko, který sem tam někdy přijde, tak samozřejmě děkujeme za vaše zprávy. Ne, vždycky úplně všechny můžeme nějak jako odbavit v plném počtu a v plném znění a tak dále, ale samozřejmě jsme rádi, že nám dáváte echo. Tentokrát tedy přišel dopis a jak už je zvykem, tak Randy ho vždycky čte. Tak klidně, Randy, můžeš nějak pár pasáží odcitovat, co nám a od koho přišlo konkrétně.
1: Áno, ďakujem, že Slovák číta češtinu.
0: A to je v pohodě, tak to můžeš překládat do slovenštiny.
1: Takže zdravíme týmto Tibora Baláža a jeho darabákov ze Sedla, Věznice Nové Sedlo. A velmi milé, že vlastně hneď po našem návrate vám prišiel dopis, ktorý začína slovami: chápu, že musíte mít dovolenou, ale 2 měsíce moc.
0: Ale pozor, a tam bychom mohli už se to jako vyjádřit, že my jakoby nemáme ty 2 měsíce celou dobu volno. My samozřejmě třeba i, nebo já vysílám normálně, že mám mezi tím nějaký třeba týden nebo 2 týdny rozložený někde volna, ale vlastně volno má ten pořad jakoby o prázdniny vlastně, jo? A on se zase vrací v září. Tak to jenom, abyste si, kluci, nemysleli, že jako máme takhle dlouhý volno. Rádi bychom, ale ne, není tomu tak.
1: A ještě, že klasicky doufá, že náš vysielací čas se prodlouží. To se strašně často opakuje.
0: Ano, jasně.
1: V těch dopisoch a neboli bychom proti, ale...
0: Zatím je to hodina prostě, no. Tak
1: musíte
0: uvidíme.
1: Posílat víc dopisů a tentokrát na jinou adresu ještě možná, ne? Alebo...
0: Na stejnou adresu, ale musíte to poslat jakoby pro vedení a ne pro nás. No. My s tím nic neuděláme.
1: To je tak pravda, že kdyby tam napísal, že vedení,
0: no.
1: Tak by to malo jiný dopad, než písač nám.
0: No, třeba. No,
1: můžete to zkusit.
0: Můžete to zkusit, to jako nezaručujeme, ani neříkáme, že byste to měli jako dělat, to je na vás samozřejmě, jo, ale určitě my, to pak jako vypadá, že vlastně my jako říkáme, vidíte to, tady přišly tady 3 dopisy a oni říkají, že máme vysílat díl, že jo. No tak to je jenom taková vsuvka, no počti dál.
1: No a že tak jako čakajú na nás, tak čakajú na Amnesty. Mm-hmm. A že nám ešte pošle niekoľko dopisov a že dúfa, že budeme hrať interpretov ako Peatek, Leb, Separ, Izo, Petek, Hector a tak ďalej. Proste hudbu, ktorá má styl.
0: Áno.
1: A děkuji za všechny darebáky, kteří vás poslouchají a myslím si, že nás není málo na vazbách a kriminálech po celý ČR. To asi tak bude pravda. A vlastně si to vážíme. A sme radi, že vám môžeme dodávať silu a dobrú náladu, pretože verím tomu, že tie 2 mesiace, keď ste zvyknutí na niečo a hlavne na tú hudbu, ktorá vás baví, za čo sme radi, tak to trvá dlho pocitov určite. Takže budeme držať palce, budeme sa snažiť hrať. Ja verím tomu, že aj v najbližších týždňoch tam budem mať možnosť pridať nejaké ďalšie nové novinky, rapové do playlistu. Takže láďte nás ďalej, týmto vás pozdravujeme a hráme teda niečo, čo ste chceli na vaše želanie, takže držte sa.

0: Rebatelier Europa 2, v predošlom vstupe sme si čítali dopis z väznice Nové Sedlo. Týmto chlapcov pozdravujeme a zároveň sme ešte chceli dodať v rámci tejto tematiky jednu novú informáciu, pretože Hector dostal podmienku za napadnutie otca so synom a podľa denníku Blesk.cz sa mal Hector 11. března 2025 dostať pred klinikou na Praze 5 do konfliktu so starším mužom a jeho synom. Podľa rozsudku, ktorý získal Blesk, mala slovná hádka postupne prerásť v vzájomné plivání a výmenu několika ran pěsní. A podle rozsudku sa Hector vrátil ke svému autu po pepřový sprej a oběma mužům ho nastříkal do očí.
1: Ježiš,
0: mladšího z dvojice měl následně ještě udeřit pěsti ve chvíli, kdy si protíral oči. Hector případ letos v červnu řešil před soudem. Výsledkem je 20 měsíců vězení, trest podmínečně odložený na 3,5 roku, 200 tisíc korun pokuta.
1: Jo, až takhle ještě.
0: Absolvování programu sociálního výcviku.
1: Ježišmarja.
0: Takže...
1: No,
0: a já jsem zrovna viděl, kámo, teraz taký YouTube short z rozhovoru s jeho mamou, lebo jeho mama je zpěváčka vlastně. Oni jsou greckého původu, ale ona tu žije už nějakou dobu a zpěvá po česky. A moderátor se je tam pýtal na Hectora, na syna, aký mají vzťah. Ten rozhovor je, myslím, že rok, dva, tři dozadu, alebo také něco, starý. A vravela, že mají taký vzťah, že moc nie sú v kontakte. A bolo to také vlastne ako zvláštne.
1: Smutný ako.
0: No, lebo viem, že na nejakom významnom koncerte, myslím si, že to bolo vo Fore Karlin, tam Hector tú mamu mal. A pôsobilo to tak, že majú super vzťah. Ona ako nevravila, že by ten vzťah ako nemali nejaký, že by boli pohádaní, ale že moc v kontakte vlastne nejsú.
1: Jo, jo.
0: Že s dcerou, hej, ale s ním nie. A vlastne v konfrontácii tej, jak mal Hector nejaké problémy, s tým, že napadol nejakú ženu alebo tak v minulosti. Tak vieš, jak sa to často odvíja, že vlastne tvoj prvý vzťah so ženou
1: no,
0: je vzťah
1: no.
0: s tvojou mamou,
1: no,
0: od toho sa odvíja veľa ďalších vecí.
1: Áno.
0: Tak som sa na to iba tak zamýšľal, že kto vie, prečo sú veci, jak sú.
1: Určite, určite, no. To je zcela istý, no. A hele, celkovo, ja som sa u toho spomnil, když sme říkal, ako kolik dostal, nebo to, tak som videl nejakú strašnú vec, kámo, že jaký týpek u neho dělal nejaký prostě jako dělník, bydlel v té budce. Na zahradě, že jo, několik let, pak nějak prostě se spili, zhádali se, frér mu ho napadlo, že mu tam hodí z legrace petardu, ta buňka chytla, jo, ten člověk tam vlastně jako zemřel, uhořel, 12 let, jo. A když jako vidím, víš, jako i různý prostě ty, víš, jako že za pěstování nějaký prostě kytky, jako dostaneš bombu a pak prostě znásilníš prostě malou holčičku a dostaneš prostě jako... Jo, a to bychom se zase vraceli k těm klukům, kteří nás poslouchají, kteří tam sedí a kteří si řeknou, jo, tak na tajty tady čekáme, že jo.
0: No.
1: Ty pak dostanou CRS, že jo.
0: To určitě, chalani, čo nám píšu dopisy, by o tom to vedeli písni.
1: No je, to my o tom nevíme nic
0: dlhé,
1: vlastně,
0: dlhé strany, jo, jak to tam je. A zároveň aj ten Adam Kajomi, jak jsme se o něm těž viackrát bavili, tak minule vyšla nějaká informace o tom, že...
1: Že tam dvě holky už se chtěli vzít jako by život vlastně, no, že to není jenom jedna, ale dvě dokonce. Ne?
0: A že údajně se tam nemá moc dobré teraz v té vazbě.
1: No to se vůbec nedivím,
0: očekávalo,
1: to se vůbec
0: vlastně,
1: nedivím. A ono, a to je ještě teprve vazba, že?
0: No.
1: Jenže víš co, ono když provokuješ, víš, a jedeš tady takový ten rage bait v úvozovkách vlastně, tak si o to koleduješ vždycky, víš, ta karma, jak jako energeticky kolem tebe to prostě je blbý, že jo, jako, že nemůžeš, ještě když vypadáš jak malý dítě, tak si nemůžeš nějak úplně vyskakovat, protože může přijít někdo, kdo samozřejmě toho, i té fyziky tvojí, jakoby vlastně, že jo, si s tebou udělá,
0: co chceš. Jo, a když robíš s mladými děvčatami a potom přijdeš na vazbu, kde jsou častokrát otcovia,
1: no,
0: tak to nemusí být vůbec příjemné.

koloně. Žijem film, jenom stačí chytit ten moment. Ďábel všude, takže já si radši jdem s Bohem. Tadle chvíle umělecký dílo bez vpady. Hledáme to, přitom se to děje

to. Zasloužený momenty to beze sporu. Říkali, že život není fér, nevěř tomu. Někdy daruje umělecký dílo bez vady. Hledáme to, přitom se to děje.

dál. Za to není důležitý, prachy nejsou důležitý. Čísla oblečení pro mě není důležitý. Za to není důležitý, prachy nejsou důležitý. Čísla oblečení.

0: důležitý. Čísla oblečení pro mě není důležitý. Za to není důležitý, prachy nejsou důležitý. Čísla oblečení pro mě není důležitý.
1: Pěkný večer, posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Teď samozřejmě bude řeč o GTA 6, který tady nejspíš už vyjde skutečně 19. listopadu, tak se na to docela jako těšíme. Randy teda říkal, že počkáš, to bude samozřejmě na PCčku v plné kvalitě, což jako jo, rozumím tomu, kámo, protože teď vlastně přišly nějaký ty info, že vlastně na základním jako PSku to pojede ve 30 framech, že prostě to bude jako zamčený. Pak je ještě samozřejmě PS Pro, takže tam bude otázka, jestli to nepojede na těch hybridních 40 framech s nějakou možná lepší jakoby grafikou. Samozřejmě AI v rámci toho upscalingu je úžasná, kámo. Jakoby to, co má právě PS Pro teďko nově, tak jako wow, protože ono to vlastně nedopočítává jako celkově, to znamená, že ta hra jede třeba fakt na Full HD, to znamená, že ten procesor s ním nemá takovou práci a ta AI to následně vlastně upscaluje.
2: Já jsem pozeral teraz také video, že vlastně ta největší revoluce GTA 6 nebude ani tak úplně v nových mechanikách.
1: Ano.
2: Ale skoro o tom, že oni jednak, jak jsou velký tým a mali na to veľa rokov a vlastně nepredstavitelné budžety, tak tým to vlastně im nedokáže nikto konkurovat a môžu sa v tom viac vrtať a najväčšiu prácu, čo tam vlastně urobili, je to, že všetky tieto mechaniky a vlastne tú veľkosť toho sveta, plnosť toho sveta, by to mohlo byť veľa aut, NPC-ček a tak ďalej, tak dostať práve do tej hrateľnosti,
1: ano,
2: tým, že vlastne znižuješ kvalitu veci, ktoré práve nie sú pri tebe,
1: ano,
2: a
1: ano.
2: Prepínať správne medzi tým, že vlastne nejaký nejaké NPC-čko, čo ide po ulici, ano. Robí nejakú činnosť, ano. Ale ty, ak sa od neho vzdialíš autom, tak už vlastne ju nerobí.
1: Ano, ano,
2: a toto
1: ano,
2: správne
1: ano.
2: Prepočítovať tieto veci a tým pádom vlastne udržať tú plnosť toho sveta, že to vlastne ako neskutočná detailná práca.
1: A to sa vlastne dostávame vôbec ako k povaze nejaký kvantový, akoby vôbec i tady toho univerza, pretože teď si kámo řekl vlastne vec. To je takovej ten, říká se tomu double slit experiment. To znamená, že oni udělali takový jakoby experiment se světlem, jak se světlo láme, jo. A oni zjistili, že to světlo se láme jinak, když na něj koukáš a jinak, když na něj nekoukáš. To znamená, že když ta realita, jakoby to je ta otázka, na kterou si pokládá hromada kvantových fyziků. Když spím, existuje opravdu ten svět? Nebo ne? Jo, že vlastně, když pozoruju, tak to nějak se chová, když nepozoruju, je to nebo ne?
2: No,
1: nebo to šetří procesor zrovna v tu chvíli?
2: Presne tak, a to riešili právě vývojáři GTA 6, no. Že nielen to skade dopadá svetlo a aké, ale keď dopadá, čo sa deje?
1: No,
2: to
1: jasne,
2: je tá otázka.
1: No, jasne, jasne.
2: To je tá otázka.
1: No tak a pak tam jsou samozřejmě věci typu, že furt je to teda spekulace, že Drake tam bude mít svoje rádio například.
2: Bylo, je to spekulace, je to už vlastně info z nějakého starého tweetu.
1: Jo, jo, a bylo info o dalších různých umělcích, jo, který by nějakým způsobem tam měli být, to znamená třeba známý moderátorský hlasy americký, jo, známý lidi, dokonce i John Mayer třeba, že jo, tak ten už má svůj pořad na Sirius, že jo, FM. V Americe, takže samozřejmě ty žánry jsou různý, bylo by to super, jo, že máš rád třeba reggae, tak ti tam bude hrát prostě frajer, víš co, nějaká ikona. Uvidíme, co všechno tam bude, každopádně vidíte, že je to fakt vymakaný, no a 19. listopad se nezadržitelně blíží.
2: A velkost té mapy je taká, že keď chceš prejít z južnej na severnou stranu, tak ano. To v hre trvá 35 minut autom.
1: Wow, ne, hustý.
2: Niekoľko hodin pešo a 7 minut lietadlom.
1: Mazec.
2: Čiže akože vlastne na herný svet, že brutál.
1: Úplne neuvěřitelné.
2: Takže uvidíme, jak sme už zmieňovali, tiež dávnejšie ľudia si už berú hromadné dovolenky, niektoré firmy to pociťujú tak, že radšej dávajú celozávodné voľno,
1: lebo to
2: dáva väčší zmysel. Uvidíme, jak to bude u nás v rádiu.
1: Americká armáda taky na to láká, že ti dá voľno, ale že pak musíš u nich asi 2 roky bejt.
2: A zároveň sa strhlo také hnutie feministiek, ktoré reálne zakazujú svojim priateľom hrať GTA 6, pretože ten vzťah, ktorý tam rozvíjaš s tou hlavnou partnerkou, tak berú ako neveru.
1: No hele, je na co se těšit. My jsme naplnili samozřejmě dneska Rap Ateliér úplně po víko, tak doufám, že jste si to užili, tuto hodinu repu, která každý týden od 8 do 9 tady na Evropě 2. Tak se těšíme zase příští týden. Mějte se.
2: Je to tak, pěkný večer, Evropa 2.

0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Umírám, celý se klepu.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Teď budeme se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože, si Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej? Jo.
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Oh, Father, tell

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Nebojte se pitbullů. Jejich kousnutí bývá příjemné. Teda, když je

Big Bang se v Praze sakramensky zalíbilo. A tak se Mr. Worldwide vrací do Prahy hned po druhé. A ty budeš s Evropou 2 opět u toho. Chytej si v éteru Hey Baby a jdeš s Evropou 2 na Pitbulla do O2 Arény. Pitbull. Už 22. listopadu v O2 Aréně v Praze.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa. Frontschaft
0: Buch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!